Nej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: העצב בו הן כבד, הטקסם ימויל. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt ze svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je

0: a mám dost času.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desíce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájela z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastian Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastian Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: Večer.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety. Je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno, a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra, a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku. Výjimečně.
0: Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty se Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: no
0: zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měli kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
4: děkujeme.
2: Slyším. Ještě dobře, díky.
4: Dobré tak, lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
5: Tady je Jirka, dobrý den, z Čerče, já vás zdravím, ano. Pavle.
2: Já zdravím taky.
4: Děkuju taky, ano.
5: Přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak, další hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všetky, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: Nebyla, nebyla. No. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji.
2: Tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například, jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku.

0: předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou, až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A on říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed a říká, tak momentko, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se mají? No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Tomáš Töpfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
3: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek, ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
2: Tak to bude určitě.
3: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat, ale jasně, něco jasně. Tam
2: objeví
3: budou dělat.
2: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Töpfr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou, dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
7: Díky.
4: I vás.
6: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
7: Mhm.
4: Dobře, máme
6: hezký
4: zapsáno.
6: Zbytekne, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
7: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle Trobéčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno i pošta. Dobré odpoledne.
7: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové.
4: Mhm.
10: Pro vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
7: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za 100 000 dolarů? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za 20 dolarů? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme 2 600 dolarů. A, pardon, promiňte, 2700 dolarů, já jsem ještě zapomněl připočítat 100 dolarů za používání tenisových krutů. Pan Pon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2007, 800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700, promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já. Ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a pojídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Bohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi ji přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli, tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, co byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale tím, že vůbec nestárnete, to si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano,
3: no,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bylnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá, tak...
6: Taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No,
2: no,
1: nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít, pokud
2: máte
1: zájem. Neměl,
2: to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Belko, krabic?
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč, když zloději mají baterky?
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
8: Majo!
7: Hurvajs, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový super supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak hulaš nepřekážej, ať jí dál.
11: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
11: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
12: A co stojí, Hurvínko, psáno tady na té cedulce?
11: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, půjď, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
11: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuji ti koupit ponožky.
11: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
11: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
12: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, jo, už jdu.
12: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Je, a hneme se.
12: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
12: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
12: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
11: Cože to?
9: Nejím maso.
11: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
11: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
11: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
11: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
12: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl
1: slavnými.
2: Tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, samozřejmě. Kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Provoz 14 venkovských prodejen v Karlovarském kraji podpoří dotace. Klášter v Kladrubech na Tachovsku má opravenou budovu prelatury za 50 milionů korun. Holešovský divadelní spolek si připomene výročí narození Václava Havla divadelní inscenací. A dopoledne čekejte zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Lenkou Polákovou. Prodejny v Sadově, ve Rušičkách, Skalné Kyselce nebo Dolních Nivách získaly dotaci na provoz. Mezi celkem 14 žadatelů kraj rozdělil 1 700 000 korun z programu Obchůdek 2021+, který je financovaný z Ministerstva průmyslu a obchodu, pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Jednotliví žadatelé mohli na provoz venkovské prodejny získat příspěvek od 50 do 130 tisíc korun. Jeho cílem je pomoci udržet venkovské prodejny také v místech, kde se jejich provoz potýká s menším počtem zákazníků. Pro místní přitom mohou představovat jedinou možnost, jak si pohodlně obstarat běžný nákup v blízkosti domova.
0: V Kladrubském klášteře na Tachovsku dokončili památkáři obnovu prelatury, tedy budovy církevního úřadu. Národní památkový ústav to zároveň připravuje další etapu rekonstrukce kláštera, ve které se zaměří na zanedbanou budovu opatství i vstupní věž a barokní bání. Pokračuje ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Petr Pavelec.
3: Součástí toho projektu by bylo být i obnovené ukončení té věže u vstupu do areálu s tou barokní bání, kterou bychom přitom měli rekonstruovat. Tedy pokud se tahle ta etapa podaří, tak i zvenku ten areál už zase získá takový celostní a na pohled pěkný tvar. Když všechno půjde dobře, tak bychom s touhle etapou mohli začít příští rok.
0: V Holešově na Kroměřížsku dnes večer uvede divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovou původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení bude součástí oslav 90. výročí Havlova narození. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skříňku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský Abort Oman, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí 6-místného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, kteří nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Inovace se objevila 6 let poté, co lidé po celém Polsku vyšli do ulic na protest proti zpřísnění zákonů o potratech. Polská legislativa je v tomto směru jednou z nejpřísnějších v Evropě.
1: Sport.
0: Hokejisté Karlových Varů porazili v derby Plzeň 4-1. Udrželi se tak na 3. místě tabulky Tip Sport Extraligy.
4: Už po 7 minutách to bylo 2-0. Před brankou se trefil po ledě Lukošik a následně od modré v přesilovce Kočí. Pak za stavu už 3-0 hrála Plzeň dlouhou přesilovku. Na vyhozený puk čekal za brankou golman Plzně Malík. Kotouč se ale odrazil od vrat, kudy výjíždí rolba před branku a Černoch měl jednoduchou práci. Neprůstřelnost golmana Frodla, která se zastavila na skoro 3,5 zápasech bez gólu, ukončil plzeňský Teplý. Energie vyhrála 4-1. Z Karlových Varů František Kuna, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku i dopoledne čekejte místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, během dne postupně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré intro a úspěšný vstup do nového týdne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 4 minuty po 5. hodině a právě začíná naše ranní vysílání s datem 5. října a u jeho poslechu vás vítá Jitka Brošková. Na programu je tedy dobré ráno, plné informací a písniček a hned s těmi prvními si připomeneme Karla Gotta, taky Vabyho Daňka. V anketě Ahoj rádio se možná dozvíme, kdo to byl Napoleon. A v prvním ranním příspěvku uslyšíte o tom, že v listopadu čekají školáky testy fyzičky. Česká školní inspekce chce zjistit, jak na tom děti se svou fyzičkou opravdu jsou. A součástí testování nebudou jen výkony přímo v tělocvičnách. Podrobnosti nabídneme už za 15 minut v dobrém ránu, které právě začíná. Tak příjemný poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo to byl Napoleon?
1: Byl to kůň. Jestli to byl nějaký kovboj.
2: Duch.
3: Možná nějaký král.
4: Generál.
5: Nejsilnější rytíř.
6: Nějaký pán.
7: Byl to válečník.
8: Takovej tygr.
9: Bufon.
10: Byl v pohádce.
11: Mluvící lev.
12: Takový zvíře, co si dalo i dělat jako na ohňostroj.
13: Ten byl ve válce.
14: Zlý ďábel.

0: George Harrison na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A teď ráno se v našem regionu vyskytují mlhy a teploty se aktuálně pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 6 a 2 minuty, krásné ráno. Ráno a zpočátku dopoledne čekejme místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Během dne bude postupně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré. A biozátěž, ta je na prvním stupni, tedy mírná.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Začínající pondělní dobré ráno vyplnila vzpomínka na zpěváka Petra Muka. A teď pojďme do škol. Jak jsou na tom české děti s fyzickou kondicí? Tak právě to bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky za to ale nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Pojďte za mnou. A ty skupinky jsou furt stejný.
2: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
3: Je to dobrý. Jak pinkáme těma pálkama do míšku.
4: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
5: Jo, to bylo nejlepší.
2: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
6: Sedy lehy na rychlost, to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
2: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy, zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
7: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
2: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
6: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
2: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
8: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
2: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, že zpívající fontána v Mariánských Lázních je jedna z prvních počítačem řízených fontán v Evropě? Do provozu byla uvedena v roce 1986. Má 250 trysek a hraje skladby od klasiky až po moderní hudbu. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Prodejny v Sadově, Verušičkách, Skalné Kyselce nebo Dolních Nivách získaly dotaci na provoz. Mezi celkem 14 žadatelů kraj rozdělil 1 700 000 korun z programu Obchůdek 2021+, který je financovaný z Ministerstva průmyslu a obchodu. Povodí Ohře snížil odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Povolení snížit odtok vydal vodoprávní úřad v Karlových Varech. Destinace Šumava žije spustila nový projekt Šumava na talíři. Až do března můžou lidé ve vybraných podnicích sbírat razítka do speciálních gastropasů a zapojit se tak do hry o několik velkých degustačních menu. Do soutěže se zapojily podniky Sklatovska, Železnorudska a Kašpersko-Horska. Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Francouzská prokuratura podezřívá dvě osoby spojené se středoškolskými demonstracemi z pokusu o vraždu policisty. Dva protestující ho surově zbyli v Belforu na východě země. Protesty proti špatným podmínkám ve školství na mnoha místech Francie přerostly v násilné střety s policií. Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou a na turnaji v Pekingu skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupili Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. A dopoledne čekejte zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Mírová se na vjezdu na parkoviště pracuje na inženýrských sítích. Jízdní pruhy jsou zúžené.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Lucie Vondráčková a Pavel Bobek a jejich písničky, to je naše další porce muziky, aby se vám dobře vstávalo. A taky nabídneme očekávané dnešní události a tipy, kam se dnes vydat za kulturou. Také se vám pěkně vstává do pondělního rána. Je půl šesté a dvě minuty.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: prostor.
1: Nový den, pondělí 5. října, načínáte ve Společnosti Českého rozhlasu a mohlo by vás zajímat, co se očekává. Tak změnu ve financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Podle novely by nově mohly školy dostávat peníze na asistenty podle počtu žáků a toho, kolik dětí jejich pomoc potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy tato změna zajistí školám podporu při výuce pro všechny žáky. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru anebo výpadku elektřiny. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla a na posledního československého a prvního českého prezidenta vzpomínali lidé na akcích po celé republice už o víkendu. A výročí připomíná i Radiožurnál. Včera odvysílal speciál přímo ze zámecké zahrady v Lánech s Havlovými spolupracovníky a dnes nabídne i exkluzivní rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem, který Havla považoval za svého přítele. A švédský Karolinský institut dnes oznámí nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Začíná tak Nobelovský týden. První z prestižních ocenění by letos podle webu The Scientist mohli získat vědci třeba za pokrok při léčbě nádorových onemocnění, genovou úpravu anebo výzkum spánku. V dalších dnech se pak tradičně budou udílet Nobelovy ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomiku. Předávat se budou v prosinci. Za 4 minuty bude 6:45.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Teploty se nám aktuálně pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a v našem regionu se vyskytují místy mlhy, tak buďte opatrní na silnicích. Ráno a zpočátku dopoledne čekejme tedy místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Během dne bude postupně jasno nebo skoro jasno, takže nás čeká slunečný den. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme 14 až 17 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku ještě dopoledne budou mírně nepříznivé. Přes den ale postupně většinou dobré. No a biozátěž, ta je dnes mírná na prvním stupni. 5.45 na hodinách je 6:15.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Příjemné vstávání do pondělního rána přejeme vám všem, kteří jste si zapli rádio a naladili si naše pondělní dobré ráno. No a v něm teď nabídneme několik tipů, jak si užít začátek nového týdne. Tak pojďte si vybrat cyklus přednášek pro seniory o tréninku paměti, mozkovém joggingu a zajímavostech z oblasti psychologie a zdraví pokračuje v Městské knihovně Ostrov od 10 hodin a sice setkáním s trenérem Alešem Procházkou. Knihu Stavitelé Sokolova dnes v 17 hodin pokřtí v zimní zahradě Sokolovského zámku její autoři Jan a Michal Rundovi. Publikace přináší příběhy lidí a firem, které postavili Sokolov, dobové plány, kresby a detaily domů a také ucelený pohled na to, jak se město vyvíjelo do roku 1948. Akce k připomenutí nedožitých 90 Václava Havla se uskuteční od 17 hodin u sochy T.G. Masaryka v Karlových Varech. Nabídne pouliční drama, neformální festival chůze v krátkých kalhotách, také četbu z eseje Moci bezmocných a hudební kreace. Večer hudby a poezie připravili od 17 hodin v Městské knihovně ve Františkových Lázních. Básnířka Alena Vávrová představí svou novou knihu nazvanou Ano, pane holube. Na harfu zahraje Zbyňka Šolcová. Karlovarské divadlo Dagmar zve do komorní scény U v budově pedagogické školy na představení Charlie. Příběh o dospívání na motivy knihy Ten, kdo stojí v koutě od Stephena Jbuskyho začíná v 19.30. V karlovarských Alžbětiných Lázních si mohou návštěvníci připomenout legendární filmovou a televizní postavu pana Tau. Expozice připomíná výročí 60 let od vzniku pilotního dílu s kouzelným mužem s buřinkou, kterou stvárnil Ota Šimánek. K vidění jsou originální kostýmy, fotografie z natáčení, dobové plakáty, filmový dokument anebo ukázky ze scénářů a gramokoutek. A v Mariánsko-Lázeňské galerii Marienbad zaujme výstava prací Antonína Střížka nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf proslulý svými idylickými krajinami a městskými zátišími předkládá obrazy s jemným nádechem zasněnosti a nostalgie. Za 8 minut bude 6 hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Adresou svět,

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: V Karlových Varech a Rybářích je dnes pro zájemce připravená prohlídka bývalého pivovaru. Tým archeologů a strojařů Plzeňské univerzity tvoří virtuální podobu krušnohorského dolu Sauersack. Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. A dopoledne čekejte zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Lenkou Polákovou. Komentovanou prohlídku areálu bývalého pivovaru v Karlových Varech a Rybářích připravila na dnešní odpoledne kancelář architektury města. Lidé se seznámí s projekty plánované proměny takzvaného brownfieldu v novou městskou čtvrť, říká za organizátory akce David Malcát.
4: V areálu bývalého pivovaru v Rybářích má vzniknout vlastně celá nová čtvrť, která se bude skládat, mám pocit, že 4 bytových domů a několika menších domů. Zároveň tam vznikne i náměstí a nějaká zeleň. Také vlastně se ta změna pravděpodobně v budoucnu dotkne i přilehlého parku u školy Šmeralova.
3: Akce je součástí programu Den architektury, začíná v 17 hodin a vstupné je zdarma. Archeologové a strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni skenují pozůstatky důlního areálu Rolava Sauersack v Krušných horách. Vytvořit chtějí virtuální rekonstrukci celého areálu z konce druhé světové války i se strojovým vybavením. Proč si vybrali zrovna tuto lokalitu, vysvětluje archeolog Jan Hlaváč.
5: Tím důvodem je unikátní vysoká míra dochování těch autentických pozůstatků, která jinde vlastně není, a právě na této lokalitě se nám půjde hezky vysvětlovat široké veřejnosti, k čemu ta úpravna vlastně slouží a co se zde odehrávalo.
3: 4letý projekt Zdivočelá země spolufinancuje Evropská unie z operačního programu Jan Amos Komenský. Trvat bude ještě 2 roky. Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný cell broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
6: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
6: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
8: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
6: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane zavřených asi 500 škol. Oznámil to ministr školství Edouard Geffré. Studenti už od minulého týdne protestují proti špatným podmínkám ve školách. Demonstrace na některých místech přerostly v násilí. Protestující podle ministra poškodili 24 škol. Na zítřek chystají studenti celostátní demonstraci. Sport. Jan Kvěch se stal po 9 letech prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba. V Pardubicích triumfoval před druhým Lebeděvsem z Lotyšska. Český šampion z roku 2017 Václav Milík skončil 10.
2: Počasí.
3: Ráno a zpočátku dopoledne čekejte místy mlhy nebo zataženou nízkou oblačností. Během dne postupně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu je v ulici K Hájům z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hodin a 4 minuty, skončily naše zprávy z regionu i ze světa a snad vás potěšíme následujícími písničkami, co nestárnou, od Heleny Vondráčkové a Ivety Bartošové. Po níž se pak dozvíte, kdo slaví narozeniny a kdo svátek. Slovo dáme meteorologům a přidáme i sport. Dlouhá neprůstřelnost brankáře hokejistů Karlových Varů Dominika Frodla skončila. Zařídila to Plzeň, která ale v derby na ledě Energie prohrála 1-4. Počkejte si na podrobnosti a vstávejte a posnídejte s námi.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: písničkou o lásce od Ivety Bartošové jsme se dostali k 6. hodině a 13. minutě a s vámi Český rozhlas Karlovy Vary. Tak máte-li dnes narozeniny, tak přejeme vše nejlepší a ještě popřejme Rudolfovi Hrušínskému mladšímu, který slaví kulaté 80. narozeniny. 79. oslaví zpěvák a textař známý z australské hardrockové kapely AC/DC Brian Johnson. Irský zpěvák, muzikant, herec a politický aktivista Bob Geldof slaví 75. narozeniny a 51. oslaví britská herečka Kate Winslet. Také připomeňme, že v tento den před 90 lety roku 1936 se narodil bývalý prezident, dramatik a spisovatel Václav Havel, který se dožil 75 let. No a v mnoha zemích světa se slaví Světový den učitelů a je příležitostí k ocenění práce učitelů po celém světě. A svátek má dnes Eliška. Eliška je ženské rodné jméno pocházející z hebrejského Eliševách a znamená Bůh je má přísaha.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6.17 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a v tomto čase nám předpověď počasí pro dnešní den 5. října přináší meteorolog Josef Cink. Mám ho na telefonu a zdravím ho do Plzně. Krásné dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak s jakým počasím otevíráme pondělí a zároveň tedy nový týden tady u nás v karlovarském regionu?
2: Tak tento týden otevíráme takovým typicky podzimním počasím. V Karlovarském kraji nám převažuje oblačno až skoro zataženo. Nízkou oblačností je takové mlhavo. Ojediněle se na některých místech vyskytuje i slabé mrholení, no a teploty se pohybují většinou mezi 6 až 8 stupni Celsia.
1: A jak bude po celý dnešní den?
2: Tak až to zatím tak nevypadá, čeká nás celkem slunečný den, nízká oblačnost, případně mlhy, které se k ránu vytvořily a nebo stále ještě vytváří, by se měly v dopoledních hodinách rozpouštět. Po jejich rozpuštění tedy nás pak bude provázet většinou slunečno, jasno nebo skoro jasno. No a ty nejvyšší denní teploty, ty nám vystoupí z těch stávajících hodnot odpoledne na 18 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách tam počítáme s teplotami kolem 15. No a vítr ten dnes většinou slabý, proměnlivý, s rychlostí do 4 metrů za sekundu, no a biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Josef Cink, moc vám za to děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Je hezký den, naslyšenou.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Ranní pohodu a příjemný poslech přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Za 7 minut bude 6:30 a teď pojďme za hokejem. Záporočeské derby v Tipsport Extralize vyhráli hokejisté Karlových Varů. Ve vyprodané hale Energie porazili Plzeň 4-1. V zápase skončila dlouhá neprůstřelnost karlovarského golmana Dominika Frodla, který dřív chytal i za Plzeň.
1: To je taky ďábel v bráně.
2: Říká karlovarský Adam Lukošik, který hned ve druhé minutě nastartoval tým gólem k vítězství. Když před lety Frodl chytal za Plzeň, byl aktivním hokejistou třeba ještě Ondřej Kratěna. A se současným trenérem Plzně Václavem Pletkou se v týmu minul. I tak ho bývalý úspěšný hokejista dobře zná.
3: Frodlík je vynikajícího golmana a když ty rány vidí, tak je většinou chytí. Já si myslím, že bychom tam měli ještě víc chodit před tu bránu a slonit tam, aby ty puky tam chodily víc. A nějaký špinavý gól, třeba z dorážky nebo něco, protože když máte takového golmana, tak mu musíte ho sebrat oči, aby jenom třeba si myslel, že ho to trefí a vypadlo to z něj a my bychom to pak dorazili, takže asi tady to.
2: Frodlova neprůstřelnost skončila na více než 200 minut a třeba jeho spoluhráč Mateo Kočí, přezdívaný Kočka, sám přiznal, že může za gól, který Frodlovi sérii ukončil. Reaguje na to trenér Energie Pavel Patera.
4: To je dobře, že to Kočka vzal na sebe. Že aspoň ví, že to tam zkazil, jo, ale samozřejmě zase má jiný přednosti, takže teď tady nechci hodnotit Kočku. Mluvíme se o Frodovi a v těch zápasech nás neskutečně drží, ale to samozřejmě ta obraná fáze mu pomáhá. Ale když tam něco projde, tak on je tam na tom pravém místě.
2: A takhle byl Dominik Frodl přesně na místě tak dlouho, že je z toho 8. příčka v této statistice brankářů v české nejvyšší soutěži. Nejvíc minut bez gólu vydržel Vladimír Hudáček na přelomu tisíciletí v dresu z Lína. V součtu se dostal na víc než 4 zápasy. V derby Frodlovu neprůstřelnost ukončil v závěru Michal Teplý.
5: Jo, chytal dobře, to je jasný, ale oni hrajou, jsou taky urputný tým, je to těžký se prosadit proti nim.
2: Karlovy Vary jsou po výhře v derby dál 3., Plzeň 6. Z Karlových Varů František Kuna, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedvábnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Karlovarský kraj vytvořil nový webový portál s kalendářem akcí v regionu. Zájemci ho najdou na adrese kamnazapade.cz. Cílem je, aby se kalendář stal pro obyvatele nebo návštěvníky kraje hlavním zdrojem pro vyhledávání akcí nejrůznějšího charakteru. Archeologové a strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni skenují pozůstatky důlního areálu Rolava Sauersack v Krušných horách. Vytvořit chtějí virtuální rekonstrukci celého areálu z konce druhé světové války i se strojovým vybavením. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Velkou cenu Malajsie Formule 1 ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a v aktuální sezóně si připsal premiérový triumf. Dopoledne čekejte zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez zhlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krátké zprávy spolu s Lenkou Polákovou vyplnily pondělní dobré ráno plné informací a pěkných písniček. No a to má pro vás další porci muziky. Snad vás na začátku nového týdne potěší pěkná country i popová písnička. A v neposlední řadě se dostane ke slovu taky Petr Jungmann se svým pohledem do kalendária. Já vám všem přeji krásné ráno, je půl sedmé a dvě minuty.

Víte, že Františkovy lázně byly první slatinné lázně na světě? I po více než 200 letech je tu možné absolvovat koupele podle tradiční receptury, ke kterým je třeba 80 kg speciálně ošetřené slatiny. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Snad

0: Ráno se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a na dnešní den připadá Světový den učitelů, který byl ustanoven Organizací spojených národů v roce 1994 a vychází z doporučení přijatého na Mezinárodní konferenci o učitelích v Paříži v roce 1966. Tento den má za cíl zdůraznit důležitost učitelů ve vzdělávacím systému a podporovat jejich profesní rozvoj, kvalitu výuky a pracovní podmínky. U nás v České republice a na Slovensku se Den učitelů slaví ale jindy, a to 28. března, tedy na počest narození Jana Amose Komenského. Za 5 minut bude 6:45 a po písničce si pak povíme, jaké bude počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do pondělního rána a to má oblačnou nebo skoro zataženou oblohu. Je mlhavo a teploty se nám pohybují mezi 6 až 8 stupni Celsia. A i když je to dnešní ráno mlhavé, tak přes den slibují meteorologové, že bude slunečno.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne očekávejme na většině území mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Během dne bude postupně většinou jasno nebo skoro jasno. Denní maxima dosáhnou 18 až 21 stupně Celsia. Na horách zaznamenáme 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříznivé, postupně během dne většinou dobré a byl zátěž. Ta je mírná. Za minutu bude 6:45.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
6: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
5: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
7: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
5: Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
3: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
8: U kombajnu se stal malér, přijeli Drápalíka.
5: 80 má v pohodě i Drápalík.
9: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík soch.
5: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
10: Božník půjdeš Turkovi.

0: Na zimu.
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Aši by mohla vzniknout průmyslová zóna pro firmu Daimler Truck v Chebu. Ostrov dokončuje rekonstrukci 50 let staré sauny. Bývalý americký prezident Clinton pro Český rozhlas vzpomínal na Václava Havla. Tomu by dnes bylo 90 let. A dopoledne čekejte zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Dobré ráno, zpráv s Lenkou Polákovou. Město Aš by se mohlo stát centrem subdodavatelů pro nový závod firmy Daimler Truck, který má vyrůst v Chebu. Ve městě by tak mohla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Radnici o spolupráci oslovila státní investiční a rozvojová společnost, která má průmyslový park v Chebu na starosti. Podle vedení radnice má Aš na svém území nejen pozemky developerů, kteří by je mohli k tomuto účelu poskytnout, ale i dostatek vlastních brownfieldů a volných budov. V Ostrově dokončují rekonstrukci městské sauny. Projekt za 35 milionů korun se má veřejnosti otevřít v polovině října. Sauna nabídne moderní zázemí a provozy odpovídající současným hygienickým požadavkům. Umístit nové technologie do objektu původně postaveného v akci Z nebylo jednoduché, říká hlavní architekt úprav Břetislav Kubíček.
4: Stavebně dokonalý úplně nebyl, což se projevilo v nějakých stavebně technických opatřeních, ale provoz se podařilo umístit, aby odpovídal hygienickým podmínkám dnešní doby. Podařilo se dát i nějakou jednotící vizuální stránku všem těm saunám, které tady vznikly, i prostředí, které tady bude.
2: Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994. We still have our home in Washington.
5: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburínku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee. A on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
2: Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. Čtyři instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Předávání cen je pak každoročně v prosinci.
6: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
2: Se 4-brankovou ztrátou půjdou do sobotní odvety úvodního kola kvalifikace o postup do Evropské ligy házenkářky Mostu. Ty podlehly na palubovce makedonského Petrova 18-22. Severočešky přitom v úvodním poločase vedly o 3 góly. Počasí. Dnes čekejte ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, během dne jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici třetí třídy u obce Kobylé u Žlutic na Kalovarsku brání plynulému provozu odstavené porouchané nákladní auto. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: K čemu se dá použít jelení lůj? Tak to je otázka, kterou jsme nachystali pro naše nejmenší posluchače, naše nejmenší respondenty ankety Ahoj Rádio. Tak si počkejte, co malé chytré hlavičky vymyslí. A nevynechejte ani naši reportáž o tom, jak si obyvatelé Karlových Varů stěžují na skupinky chlapců, kteří jezdí po městě na elektrických koloběžkách. Podle svědků často nedodržují pravidla silničního provozu a ohrožují chodce. No a my vám o tom povíme víc už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, jehož další hodinku otevírá písnička od zpěvačky Marty Kubišové. Já vám všem přeji příjemný start nového týdne. Je 7 hodin a 5 minut.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: čemu se dá použít jelení lůj?
1: Aby jsme neměli lišaj.
2: Na pusu.
3: Aby na motorku taky.
4: To je takový malovátko.
5: Aby nás nebolely zuby.
6: To se maže na pusu.
7: Aby nikoho nebolely nohy.
8: To je nějaký krmení.
9: A to ty jelení jí. Jím to hodně chutná.
10: Aby my jsme to měli jako náhradní střely.
11: A

0: Nad našimi hlavami začíná vycházet slunce a i když nás teď provází v našem kraji místy mlhy anebo nízká oblačnost, mělo by být přes den slunečno.
1: Počasí.
0: Je 7:45 ráno a zpočátku dopoledne čekejme na většině území mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Během dne bude postupně většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách od 15 do 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříznivé, během dne ale postupně většinou dobré a biozátěž, ta je dnes mírná.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Jiratka zrovna uskočila před rychle jedoucími koloběžkáři. Děje se vám toto často?
1: Často. Nemají kolikrát snahu se nějak vyhejbat nebo tohleto, jo, no. Rozčuluje mě to, ale co uděláme? Nic.
0: Teď projeli opravdu rychle, cítíte se tady na té stezce bezpečně?
1: Ne, musíme pořád dávat bacha.
0: Dceru na dětském hřišti blízko cyklostezky hlídá paní Sabina, kolem nás projíždějí velice rychle kluci na koloběžkách. Co na to říkáte?
2: Že mi to vadí, jsou nebezpeční, neberou ohledy a jezdí si tady jak chtějí, na hřišti, na stezce, všude, taky po silnicích, tam by podle mého neměli co dělat.
0: Po cyklostezce na náplavce řeky Ohře projíždí hlídka státní policie s rozblikanými majáky. Na chvíli se tu situace uklidní a jezdí se tu pomalu a opatrně. Jakmile majáky zmizí, začne se tu zase jezdit rychle.
3: Martina, tvoji koloběžku mají policajti, státňáci.
4: A co ty?
3: Ne, já jsem jim ujel. Ale jeďte radši pryč, oni se chtějí semka podívat.
0: Jeden z party koloběžkářů, Vladislav, se brání, že na koloběžce jezdí tak, jak se má.
4: A to jsou fejky všechno, já taky jezdím na koloběžce, jedeme to 25, takže já to neřeším.
0: Jezdíte i mezi lidma, nemáte z toho strach?
4: Z toho strach jako nemám, ale já vždycky zabrzdím před lidma, aby všechno bylo v pohodě. No.
0: Podle vyjádření státní policie její příslušníci za minulý měsíc žádnou elektrokoloběžku nezabavili. Na její zabavení ale policie pravomoc má. Pokračuje policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
0: Na neupravené koloběžce s omezovačem rychlosti do 25 km za hodinu se může po cyklostezce a silnici jezdit za stejných podmínek jako na kole. Omezení platí pouze na chodníku. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Prodejny v Sadově, Verušičkách, Skalné Kyselce nebo Dolních Nivách získaly dotaci na provoz. Mezi celkem 14 žadatelů kraj rozdělil 1 700 000 korun z programu Obchůdek 2021+, který je financovaný z Ministerstva průmyslu a obchodu. Povodí Ohře snížil odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Povolení snížit odtok vydal vodoprávní úřad v Karlových Varech. Destinace Šumava žije spustila nový projekt Šumava na talíři. Až do března můžou lidé ve vybraných podnicích sbírat razítka do speciálních gastropasů a zapojit se tak do hry o několik velkých degustačních menu. Do soutěže se zapojily podniky z Klatovska, Železnorudska a Kašperskohorska. Lidé si dnes připlatí za uhlí na zimu. Letos proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500. Z kádru české fotbalové reprezentace vypadl Štěpán Chaloupek. Obránce Slávie se od týmu odpojil po zranění v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku. Čechy čeká další duel zítra ve Wembley proti domácí Anglii. A dopoledne čekejte zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Lokti na Sokolovsku v ulici Tovární je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátké zprávy s Lenkou Polákovou skončily v 7:30 a ranní pohodu přejeme všude tam, kde jste si nás naladili. A pohodu nám teď přináší i hudebně, tedy kapela Kabát. A taky si počkejte na dnešní listování novinami. Ta nejzajímavější témata z těch regionálních pro vás vybírá Lukáš Staněk. A aby toho nebylo málo, tak taky připojíme pozvánku k poslechu dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Přeji pěkné ráno.

sounds you made to

0: Dnešní noviny.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary na hodinách 7.40 a to je přesně ten čas na dnešní přehled regionálního tisku. Pondělními novinami listoval a zajímavá témata z Karlovarského kraje pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk. A já ho vítám ve studiu, hezké ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Slavnostní vyhlášení 68. ročníku Sportovec roku promění lázně v Centrum národní hrdosti. Jak informuje dnešní regionální deník, prestižní anketa letos poprvé opustí tradiční kulisy a přesouvá se do Karlových Varů. Uskuteční se 19. prosince v reprezentativních prostorách historických císařských lázní. Nový koncept slibuje velkolepou podívanou. Během gala večera bude vyhlášena desítka nejlepších jednotlivců, nejlepší sportovní kolektiv a trojice nejúspěšnějších juniorů nebo juniorek. Své ceny převezvou také nejlepší handicapovaní sportovci a lidé ocenění v kategorii oddanost sportu. Chybět nebude ani emočně silný moment v podobě uvedení nové sportovní legendy do síně slávy. Jména nominovaných, ze kterých vzejdou celkoví vítězové, odtajní klub sportovních novinářů na tiskové konferenci začátkem prosince.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterému se nádrž téměř vyprázdnila. To byl důvod, proč povodí Ohře začalo minulý týden snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Informaci přináší dnešní deník Právo s tím, že odtok z vodního díla byl snížen až na hodnotu 100 litrů za sekundu. Odborníci ale očekávají, že hladina nádrže se bude i nadále snižovat, ale pomaleji. Přehrada Březová se tak dostává do situace, ve které nebyla minimálně 20 let. Hladina poklesla o 3 až 4 metry a odhalila i zatopený most.
1: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Frodl přišel o neprůstřelnost, i tak má po derby rekord. To je jeden z nadpisů článku, na které dnes narazíte v Mladé frontě. Přesně 207 minut a 39 sekund. Tak dlouho trvala neprůstřelnost brankáře Karlových Varů Dominika Frodla, který stanovil nový klubový rekord. Úchvatnou sérii přerušil až ve třetí třetině včerejšího extraligového derby plzeňský útočník Michal Teplý. Frodl i tak po závěrečné siréně zvedl ruce nad hlavu. Energie na domácím ledě pokořila rivala jasně 4-1 a připsala si čtvrtou výhru v řadě. Naopak Škoda po druhé za sebou na venkovním tripu zůstala bez bodu.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do mlhavého rána, ale přes den bude slunečno.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne čekejme na většině území mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Během dne pak bude postupně většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříznivé. Přes den postupně většinou dobré. A biozátěž, ta je mírná. Je 8:15. Krásné ráno.
1: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
2: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
3: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
2: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
4: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
2: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
5: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
2: Každé pondělí po 15. hodině.
1: Sportovní minuty.
6: Jsem hůně, kterou plaveš, když proskočím.

0: Tam, kde jste si nás naladili, přejeme hezký poslech našeho ranního vysílání, které vám i dnes přináší jednu písničku za druhou. No a nezapomeňte, že každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová. A tady je malá ochutnávka z rozhovoru.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám jasný. O tom plánu říct?
2: To je sen a plán, ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

Víte, že jezero Medard u Sokolova je dnes svou rozlohou téměř 500 hektarů největším rekultivačním jezerem v České republice? Velikostí odpovídá přibližně dvěma Máchovým jezerům. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Osm hodin.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
5: V Karlových Varech si lidé stěžují na mladíky, kteří nebezpečně jezdí na elektrokoloběžkách a ohrožují chodce. Přes 100 let staré okno slouží vchodově na Sokolovsku jako fotopoint. Uhlí v Česku meziročně podražilo a dnes bude zataženo, odpoledne až jasno, teploty do 21 stupňů, zprávy Alenka Poláková. Obyvatelé Karlových Varů upozorňují na mladíky, kteří při jízdě na elektrokoloběžkách ohrožují chodce. Podle svědků často porušují pravidla silničního provozu a jezdí nebezpečně. Někteří navíc předvádějí jízdu na zadním kole. Policisté jejich chování kvůli rychlosti a nízkému věku často jen obtížně řeší. Většinou mladíky napomenou, v krajním případě jim ale můžou koloběžku zabavit, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
7: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
5: Chodov na Sokolovsku má nový fotopoint. Ve Staroměstské ulici u Kašny se můžou lidé vyfotografovat v rámu dřevěného okna, které je staré víc než 100 let. Původně bylo součástí chodovské školy v ulici Dukalských hrdinů, kde dnes sídlí základní umělecká škola. Jak uvedlo vedení města, fotopoint bude mobilní a radnice ho plánuje využívat především při městských akcích, případně při dalších zvláštních příležitostech. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
8: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
9: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
10: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
9: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
11: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
9: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci.
6: Sport.
5: Hokejisté Karlových Varů porazili v derby Plzeň 4-1. Udrželi se tak na třetím místě tabulky Tipsport Extraligy.
2: Už po 7 minutách to bylo 2-0, před brankou se trefil po ledě Lukošik a následně od modré v přesilovce Kočí. Pak za stavu už 3-0 hrála Plzeň dlouhou přesilovku. Na vyhozený puk čekal za brankou golman Plzně Malík. Kotouč se ale odrazil od vrat, kudy výjíždí Rolba před branku, a Černoch měl jednoduchou práci. Neprůstřelnost golmana Frodla, která se zastavila na skoro 3,5 zápasech bez gólu, ukončil plzeňský Teplý. Energie vyhrála 4-1. Z Karlových Varů František Kuna, Český rozhlas.
6: Počasí.
5: Dnes bude zataženo, ráno místy mlhy, odpoledne postupně jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a byl zátěž mírná na prvním stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Na silnici 13 se v úseku Dalovice na Karlovarskou ostrov Klášterec nad Ohří pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Ať už jste si nás naladili v jakémkoliv městě, na jakémkoliv místě, přejeme vám příjemné pondělní ráno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nás zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už za chvíli zaměří Martin Písařík. A vydáme se také na výstavu do Alžbětiných lázní v Karlových Varech, která představuje fenomén spojený s panem Tau, jež se před 60 lety stal oblíbeným hrdinou dětských filmů. Podrobnosti k expozici nabídneme už za pár minut v Dobrém ránu, které pokračuje písničkou od Lenky Filipové a její dcery Leny. Tak hezký poslech, je 8 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
6: Dobré ráno a Jitka Brošková.
13: Znáš mě?

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti, potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Pohodová písnička pro vaše pohodové pondělí, tak to nám nabídl britský zpěvák a hudebník Phil Collins. No a teď pojďme pozdravit meteorology.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a v našem ranním vysílání vítám meteoroložku Petru Polívkovou. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak s jakým počasím otevíráme nový týden?
2: Tak v současné chvíli převažují mlhy nebo nízká oblačnost, pouze v těch vyšších polohách na horách jasno nebo skoro jasno a teploty se nám pohybují kolem 8 stupňů Celsia.
0: To je tedy aktuální stav a co nás čeká přes den?
2: Během nebude slunečno, i když v počátku budeme mít ještě mlhovo nebo i zataženo ráno a ještě i během dopoledne budou na většině území mlhy nebo bude zataženo nízkou oblačností, jinde bude jasno nebo skoro jasno. Ty mlhy nebo ta nízká oblačnost by se ale měly během dopoledne rozpouštět a jasno nebo skoro jasno potom bude na celém území. Nejvyšší den teploty by nám měly vystoupit mezi 18 až 21 stupňů, na horách tam by se měly pohybovat někde kolem 16 stupňů Celsia a bude nám foukat slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
0: Taková je předpověď počasí pro dnešní den 5. října a co nám přinese úterý?
2: Úterý by mělo být ještě slunečnější, bude jasno nebo skoro jasno, ale ty mlhy těch bude méně než dnes nebo nízké oblačnosti. Ráno se v údolích budou místy jen vyskytovat mlhy a to zejména tam, kde jsou údolí podél řek a nebo vodních ploch, ale i ty se budou během dopoledne rozpouštět a pak by mělo být hezké slunečné počasí. Nejnižší noční teploty klesnou mezi 8 až 5 stupňů a nejvyšší denní by měly být zhruba o stupeň vyšší než dnes mezi 19 až 22 stupni. A nebude nám moc foukat, bude bát jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 3 metrů za vteřinu.
0: Předpověď počasí nám přinesla meteoroložka Petra Polívková. Moc vám děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Roková hudební skupina Vanastovy věci se nakrátko zastavila, aby nás pozdravila svou písničkou. No a teď přijměte jednu pozvánku. V Karlových Varech si mohou lidé připomenout legendární filmovou a televizní postavu pana Tau. Elegantní muž s kouzelnou buřinkou začal kouzlit a bavit diváky několika generací před 60 lety. Filmový fenomén připomíná putovní výstava v Alžbětiných lázních, kde natáčel náš redaktor Josef Šorfa s kurátorem Jánem

0: To klapalo Ottovi Hoffmanovi, když psal scénáře.
1: No, jinak tady máme nábytek z pracovny a ukázku kopie scénářů 33 dílů seriálu Pantahu.
0: Když tady ten pilotní se začal točit před neuvěřitelnými lety.
1: Před 60 lety, no. Je to rok 66, se píše, kdy Carlo Conti, italský investor, se rozhodl udělat megalománský projekt, z kterého ale sešlo. A Otto Hoffmann a Jindřich Polák se domluvili s německými koprodukčními televizemi a seriál pokračoval.
0: Ukázky z natáčení mohou vidět návštěvníci přímo tady v Alžbětěných lázních v TV Koutku.
1: Ano, je to TV Koutek, kde máme dokument, který ještě nikdy nikde neběžel. Má tady svoji premiéru. Je to v němčině Nachrichten, překladu tedy zprávy, a je s českým překladem jeden den strávený natáčení.
2: Pantau byl spojený s kouzelnou buřinkou, na jejíž vršek poklepal ukazováčkem a prostředníčkem, těmito prsty přejel po přední hraně buřinky a co si přál, to se splnilo.
1: Vy to vidíte, že si nasazuju buřinku a je to teda pada, parada. Pára.
2: Trik pana Tau teď předvedl kurátor výstavy Jan Porada a my jsme se spolu rázem ocitli u dalšího výstavního koutku. Tedy bohužel několik kouzlem, ale museli jsme popojit několik kroků.
1: Máme tady poslechový koutek, kde máme originální desku, hovoří národní umělec Jan Werich. Pantau naděluje, máme to i na starém gramofonu, lidé si můžou posadit zde do křesla a poslechnout si krásné mluvené slovo.
0: Pantau toho minimálně i podle fotografií stihl opravdu hodně, a to třeba vrátit se, to v roce 1975, zajet na hory v roce 1971, nebo třeba cestovat kolem světa v roce 1972. A ve filmech i v seriálu s ním hráli snad všichni známí čeští herci a herečky.
1: Jiří Sovák, Veronika Renčová, František Filipovský, Vlastimil Brodský, Gustav Bubník, Josef Sommer, je jich tady opravdu spousty, průřez. Tady máme paní Zelníčkou, to je vlastně první žena Donalda Trumpa.
2: Nechybí ani snímky s Janem Werichem nebo Milenou Dvorskou a dvě originální buřinky pana Tau. A také několik dalších, kterými se návštěvníci můžou zkusit trefit na věšák. K úspěšnému pokusu možná pomůže zaklepat si na buřinku. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, že z rozhledny na vrchu Háj nad Aší, vysoké 34 metry a otevřené jako Bismarckova v roce 1904, můžete vidět Klínovec, Dyleň nebo německý Bad Elster či Marktredwitz? Stačí vyjít 122 schodů. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedvábnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Karlovarský kraj vytvořil nový webový portál s kalendářem akcí v regionu. Zájemci ho najdou na adrese kamnazapade.cz. Cílem je, aby se kalendář stal pro obyvatele nebo návštěvníky kraje hlavním zdrojem pro vyhledávání akcí nejrůznějšího charakteru. Archeologové a strojaři ze Západočeské univerzity v Plzni skenují pozůstatky důlního areálu Rolava Sauersack v Krušných horách. Vytvořit chtějí virtuální rekonstrukci celého areálu z konce druhé světové války i se strojovým vybavením. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byli stabilní součástí školy. Asistenti pedagoga se tak stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Hokejisté Karlovarské energie porazili v 8. kole extraligy Plzeň 4-1. Vyhráli tak po čtvrté v řadě. O výhru se gólem a asistencí zasloužil slovenský útočník Adam Lukošik. Aktuálně karlovarští hokejisté udrželi z 15 body třetí místo v celkové tabulce. A dopoledne čekejte zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 64 se v úseku Františkovy Lázně až pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Kalendáře pondělí 5. října a svátek má Eliška. Eliška je ženské rodné jméno, pocházející z hebrejského Eliševách, a to znamená Bůh je má přísaha. Tak tedy Eliškám posíláme k svátku písničku od Jaromíra Nohavici v doprovodu kapely Čechomor a už za necelých 8 minut otevřeme v dobrém ránu telefonickou soutěž. Je 8:30 a 2 minuty, hezké ráno.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa v nevízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Hezkou písničku od Elánu jsme vám poslali po našich frekvencích, co říkáte. No a já doufám, že už jste připraveni si spolu s námi zahrát o pěknou cenu. V dnešní soutěži vás pozveme na Ples naděje do Grand Hotelu Ambassador v Karlových Varech. O vstupenky si s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Naše časomíra ve studiu ukazuje 8.40 a v pondělním dobrém ránu s námi hrajete o dvě vstupenky do Grand Hotelu Ambassador v Karlových Varech. Právě tady se v pátek 16. října od 19 hodin uskuteční už pátý ročník charitativní akce Ples naděje. Vy si tak můžete užít skvělý večer a zároveň podpořit nákup nové laparoskopické věže pro gynekologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice. Právě teď vytáčíte telefonní číslo sem k nám do studia 221 55 37 37. Tak, telefonní linka je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Míra z Karlových Varů.
0: Zdravím vás, pane Míro. Dnes si připomínáme nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta, dramatika a spisovatele Václava Havla. No a my se vás ptáme, pozor, soutěžní otázka je tady, kterou z uvedených divadelních her Václav Havel nenapsal. Pozor, nenapsal. Zahradní slavnost, Vyrozumění, Višňový sad nebo Odcházení? Vyberte jednu z odpovědí, kterou nenapsal.
1: Asi to Višňový sad.
0: Asi to bude správně, je to tak, ano. Ne asi, ale určitě. Višňový sad je totiž divadelní hra Antona Pavloviče Čechova, napsaná roku 1903. Takže vstupenky na Ples jsou vaše, pane Míro. Máte radost?
1: Ano.
0: Super, tak si hezky užijte Ples a mějte se báječně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak ještě stále máme mlhavé ráno, ale přes den bude slunečno. Ještě dopoledne očekáváme na většině území mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Během dne ale bude postupně většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupně Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ještě teď mírně nepříznivé, postupně přes den ale budou většinou dobré. A biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy stupeň mírné zátěže. No a ještě nabídnu pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 5. října. Minimální teplota minus 6,4 stupně Celsia byla naměřena ve Františkových lázních v roce 1972, zatímco maximální teplotu rovných 25 stupňů Celsia zaznamenali v Aši v roce 1966.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Jsme Český rozhlas z Karlovy Vary, s kým trávíte čas a začátek nového týdne, ale už se k nám nezadržitelně přibližuje 9. hodina. Už za 9 minut nám čerstvé zprávy nabídne Lenka Poláková, no a po nich otevře dopolední vysílání Michaela Vondráčková, která vám prozradí, co na vás čeká. A určitě to budou pěkné písničky, které nestárnou, a taky spousta informací, pravidelných rubrik, příspěvků a reportáží. No tak si užijte dnešek, jak se patří, a mějte se krásně, mějte se fajn. Loučí se Jitka Brošková, naslyšenou.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Karlových Varech a rybářích je dnes pro zájemce připravená prohlídka bývalého pivovaru. Karaňská nemocnice hledá dárce krve, zásoby transfuzí rychle mizí. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. A dnes bude zataženo, odpoledne až jasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Komentovanou prohlídku areálu bývalého pivovaru v Karlových Varech a rybářích připravila na dnešní odpoledne kancelář architektury města. Lidé se seznámí s projekty plánované proměny takzvaného brownfieldu v novou městskou čtvrť, říká za organizátory akce David Malcát.
5: V areálu bývalého pivovaru v Rybářích má vzniknout vlastně celá nová čtvrť, která se bude skládat, mám pocit, že 4 bytových domů a několika menších domů. Zároveň tam vznikne i náměstí a nějaká zeleň. Také vlastně se ta změna pravděpodobně v budoucnu dotkne i přilehlého parku u školy Šmeralova.
4: Akce je součástí programu Den architektury, začíná v 17 hodin a vstupné je zdarma. Nemocnice v Kadani hledá dárce krve pro všechny krevní skupiny. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové jsou zásoby na nízké úrovni. V Kadani a Žadci proto uvítají jakéhokoliv dárce bez ohledu na krevní skupinu. V Kadani mohou případní zájemci dorazit od úterý do čtvrtka mezi 7:30 a 8:30 ráno. V Žadci se odběry konají ve stejný čas na poliklinice, ale pouze ve čtvrtek. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
6: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
7: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstup vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
6: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
4: Americká armáda oznámila, že při útoku na loď v Karibiku zabila 4 lidi. Plavidlo bylo podle sil Spojených států zapojené do obchodu s drogami. Na člunu v Karibiku a východním Pacifiku útočí americká armáda od loňského podzimu opakovaně na příkaz prezidenta Donalda Trumpa. Při vojenských operacích tam už za tu dobu zemřelo víc než 200 lidí.
0: Počasí.
4: Dnes bude zataženo, odpoledne až skoro jasno, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 6 se v úseku Karlovy Vary Jenišov provádí úklid odpadků a čištění vozovek. Levý jízdní pruh je uzavřený.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Pěkné pondělí teď už dopoledne přejeme. Chvilku po 9. hodině se rozjíždí dopolední vysílání rádia vašeho kraje a čemu se budeme v následujících minutách věnovat. V Plzni dnes začíná Pilsner Fest, tradiční oslava výročí uvaření první várky plzeňského ležáku. Letos je to 184 let. Co letošní festival nabídne, tak to vám povíme za chvilku. Máme pro vás i další tipy pro volný čas. Z muziky teď třeba Helena Vondráčková a hned potom Jan Nedvěd. Jsme rádi, že nás posloucháte. Přejeme pohodové dopoledne.
8: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To.
1: Honosné nábřežní domy. Víte, kde byste je v Plzni hledali? Nacházejí se pro někoho možná překvapivě podél železniční trati na jižním předměstí.
2: Slíbil jste mi výstavní domy na nábřeží a zavedl jste mě sem.
3: Jsme v Hálkově ulici u kolejí a Plzeň měla vždycky takový problém, že tady chybí Sena, tady chybí Vltava, Labe, jo. Nějaká velká řeka, která by umožňovala jako opravdu tu architektonicky rozbalit. A lidé zejména na přelomu 19. a 20. století, ty bohatší, se chtěli ukázat. A v Plzni moc nebyly, kde Klatovská už byla postavená, takže jim zbyla Hálkova ulice, která se stavila někde na počátku 20. století a zde vznikla skupina neuvěřitelných domů.
2: Vysvětluje průvodce po Plzni Lukáš Houška. V současnosti ovšem bydlet u železnice jaksi není považováno zrovna za výhru.
3: To není a taky se to trošku proměnilo obyvatelstvo. Řada domů prošla různýma úpravama, které nejsou úplně kvalitní a bohužel v řadě domů vznikla a teďka i vznikají ubytovny. To znamená, že bohatí lidé tady už nebydlí a ta architektura tím taky trošku trpí.
2: Takže Hálkova ulice už není až tak výstavní, jak bývala v době svého vzniku.
3: Člověk se na to musí umět koukat, ale je to stále složitější a hodně detailů mizí.
2: Do Hálkovy ulice vás zavedeme v plzeňských zajímavostech krátce před 11:30. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas.
1: Plzeňské Moving Station začíná dnes týdenní festival nazvaný Dny pro duševní zdraví. Festival přibližuje veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence i aktivity organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. Na programu je dnes například od 17 hodin prožitkový seminář nazvaný Vztek není nepřítel a neb jak vzládat vztek bez násilí. Vlastivědné muzeum doktora Hostaše v Klatovech láká na výstavu zajímavosti z výstav Klatovského muzea v první polovině 20. století ve fotografiích. Reprodukce fotografií ze sbírek muzea můžete vidět až do 22. listopadu. V Měšťanské besedě v Plzni se u příležitosti uplynulého Mezinárodního dne seniorů dnes koná od 17 hodin koncert Zlaté televizní a rádiové hity. Akce k připomenutí nedožitých 90 Václava Havla se uskuteční od 17 hodin u sochy T.G. Masaryka v Karlových Varech. Nabídne pouliční drama, neformální festival chůze v krátkých kalhotách, četbu z eseje Moci bezmocných a hudební kráce. A v karlovarských Alžbětiných lázních si mohou návštěvníci připomenout legendární a filmovou a také televizní postavu pana Tau. Expozice připomíná výročí 60 let od vzniku pilotního dílu s kouzelným mužem s buřinkou, kterou stvárnil Ota Šimánek. K vidění jsou originální kostýmy, fotografie z natáčení, dobové plakáty, filmový dokument nebo ukázky ze scénářů.

Víte, že SOS u Františkových lázní je unikátní přírodní rezervace připomínající měsíční krajinu. Ze dna bažin bublá oxid uhličitý v takzvaných mofetách neboli bahenních sopkách. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Speciální prohlídky pivovaru, koncerty, ale taky připomínka uvaření první várky plzeňského ležáku. Tak to je jen něco málo z programu letošního Pilsner Festu. Začíná dnes a já už teď po telefonu zdravím jednoho z organizátorů, Šimona Luňáka. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Letos je to tedy 184 let od uvaření první várky plzeňského ležáku. Jak bude oslava vypadat?
1: Ano, přesně tak. I letos se návštěvníci mohou těšit na tradiční Pilsner Fest, který je právě oslavou narozenin našeho piva. A letos celý festival pojímáme trochu netradičně.
2: Poprvé v historii totiž slavíme celý týden, takže začínáme již dnes a pokračujeme až do soboty. Zároveň se po roční pauze, kdy se ten festival konal na plzeňském náměstí, vracíme k nám přímo do plzeňského pivovaru. No a právě tady jsme letos připravili také úplně nový koncept, který jsme nazvali U jednoho stolu. Na nádvoří totiž již vyrostl obrovský festivalový stan s hlavní stagí, který bude centrem celého dění a vejde se do něj hned několik stovek lidí. Nicméně nebude to jen o tomto velkém stanu, program bude postupně ožívat i v dalších částech pivovaru, takže je opravdu na co se těšit.
0: Pilsner Fest je o pivu, ale třeba taky o prohlídkách pivovaru. Co všechno tady návštěvníci uvidí?
2: Jako každý rok, tak jsme i letos připravili jak klasické prohlídky pivovaru, tak i ty speciální, které probíhají exkluzivně pouze během této akce. A každý rok se snažíme věnovat nějakému zajímavému tématu. Letos si připomínáme 20 let od otevření Šalandy. Návštěvníci se tak dozvědí více o Šalandách, životě v našich historických sklepích nebo tradičním zráním piva. A samozřejmě nebude to jen obovídání. Návštěvníci ochutnají sladinu, kterou při běžné prohlídce neochutnají. Zahrají si náš pivovarský kvíz a navštíví také samozřejmě i ikonická místa, jako jsou třeba naše varny nebo historické sklepy.
0: Zní to lákavě, zeptám se ještě na další program.
2: Tak kromě samozřejmě skvělé hudby, piva, jídla se návštěvníci mohou těšit i na bohatý doprovodný program. Během celého týdne jsme připravili různé soutěže, oblíbené pub kvízy, stand-up shows, nebo třeba i školy čepování, takže věřím, že si u nás přijde na své opravdu každý.
0: Ještě musíme určitě také připomenout koncerty, protože hudba bude znít plzeňským pivovarem vlastně celý festival. Bude toho hodně, zkusíte vybrat to nejzajímavější?
2: Tak ta hudba k Pilsner Festu určitě neodmyslitelně patří, ale to s tomu nebude jinak. Z těch nejzajímavějších jmen bych určitě vypíchl Vysací zámek, Davida Krause a Gypsy Brothers, Morčata na útěku, nebo třeba Lucy Revival a kapelu Imodium.
0: Na Pilsner Fest 2026, který začíná právě dnes, se nás pozval Šimon Luňák. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Taky díky, mějte se.
3: Milujeme západní.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
2: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
1: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
3: U kombajnu se stal malé, přijeli Drápalíka.
1: 80 má v pohodě i Drápalík.
4: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík soch.
1: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Božník půjdeš Turkovi.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši. Mezi německým městem Hof a odborníky z Karlovarského kraje vznikl společný projekt na záchranu starých ovocných sadů. Jeho čeští rybáři omezili provoz některých sádek, chybí jim voda. A dopoledne čekejte zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Aši přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedvábnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
2: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat. A to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: V německém Hofu se sešli čeští a bavorští partneři projektu Úrodné přátelství. Jak informovali zástupci Bečovské botanické zahrady, záměr propojuje odborníky z Karlovarského kraje a oblasti Hofu při řešení péče o krajinu, konkrétně o ovocné sady se starými odrůdami stromů. Projekt se zaměří na nové výsadby a klimatickou odolnost sadů. Součástí bude vzájemné sdílení zkušeností a osvěta veřejnosti o významu ovocnářství. Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Bavorsko-Česko 2021-27 za podpory Evropské unie a České republiky. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nevyloví rybník Rožumberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
3: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
0: V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější. Místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo nízkou oblačností, během dne postupně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se jezdí bez dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Deset hodin a čtyři minuty, s vámi je stále Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Víte o tom, že sestry Aňa a Ester Geislerovi spojili své síly v nejosobnějším projektu dosavadní kariéry? V novém dokumentu Dvě deci tuše se vrací k postavě svého zesnulého otce, japanologa, kaligrafa a novináře Petra Geislera. Jak se sestrám spolupracovalo v pozicích režisérky a producentky? A jak by na upřímný filmový portrét plný lásky i vnitřních démonů asi reagoval samotný otec? Rozhovor se sestrami Geislerovými z letošního festivalu Finále Plzeň vám nabídneme už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jiří Korn dospíval a teď tedy slíbené ohlédnutí za letošním filmovým festivalem Finále Plzeň. Slovo má teď Jiří Trnka a jeho festivaloví hosté.
1: Aňa a Ester Geislerovi spojili síly v nejosobitějším projektu své kariéry. V novém dokumentu filmu Dvě deci tuše se vrací k postavě svého zesnulého otce, japanologa, kaligrafa a novináře Petra Geislera. Ester se poprvé postavila za kameru jako režisérka, zatímco Aňa film zaštítila jako producentka. Výsledkem je syrový a intimní portrét muže, který byl neuvěřitelně okouzlující a svobodný, ale zároveň bojoval se svými vnitřními démony a závislostmi na alkoholu. Hosty Českého rozhlasu jsou Aňa a Ester Geislerovi. Dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Ester, vy jste film režijně vedla, Aňo, vy jste ho produkovala. V čem pro vás bylo nejtěžší potlačit sesterství a fungovat čistě jako režisérka a producentka? A je mi jedno, která budete první.
2: Já teda rozhodně žádný sesterství nikdy nepotlačuju. Myslím si, že sesterství je prostě strašně hezká jako energie a myslím si, že je důkazem toho, kde jsme, že se to dá právě krásně s ním pracovat.
3: No, já si taky myslím, že se to vlastně jako kdyby nemusí potlačovat, že to spíš jako, samozřejmě my tím netvrdíme, že jde všechno hladce, jo, ale spíš to dává jakoby vzniknout novým prostorům, který jsou do té doby neprobádaný, protože se prostě musíte naučit dělat jiné věci, které to sesterství neobsahuje. Takže jsou věci, které prostě jsme díky tomu prozkoumali a teď víme, že umíme i tohle, ale sesterství nikdy neutrpělo.
1: Já už na začátku jsem říkal, že váš otec byl japanista, nebo japanolog, se tomu říká správně, japanolog, kaligraf, ale zároveň dlouhé roky bojoval s alkoholem. Byl ten film cestou, jak mu zpětně odpustit, nebo spíš snahou ho konečně pochopit?
3: Já teda osobně mu nemám co odpouštět. Já vůči němu žádnou jakoby hněv nebo vztek nebo nic takového necítím, ale to určitě odpoví Eťa na to. Já si myslím, že to je naopak spíš taková jako radost, je to nějaký, já mám pocit, že Eťa si ho tak nějak jako prostě povolala ještě zpátky jako do služby a my všichni, protože vlastně jako kdyby jsme asi pořád jakoby milující, chápající, tak jsme toho součástí.
2: Já to říkám v tom dokumentu, pro mě to byla hlavně jako touha ho doplnit a obohatit o to všechno, co jsme o něm věděli. My jsme jako spoustu věcí věděli, ale myslím si, že by byla škoda, kdyby zapadl, protože on byl strašně skromný a spoustu věcí se nechlubil a nezakládal si na nějaký sebeprezentaci. Takže kromě toho vzít to jeho dílo, ať už to byly ty kaligrafie, nebo objevit ho jako novináře, protože pracoval dlouhá léta pro japonský noviny Yomiuri Shimbun, což je největší japonský deník, tak prostě vzít tu jeho práci, trošku ho, jak říkám, vyníst na světlo, ale zároveň pro mě osobně i strávit s ním trošku víc času, a protože někdy ty kaligrafie sami o sobě prostě neříkají o tom, jaký ten člověk byl. Říkají, čemu se asi jakoby věnoval, co ho zajímalo, ale tam je okolo něj pořád ještě tolik jako zajímavého a krásného, co se ani nevešlo do toho dokumentu, že by byla škoda, aby to zaniklo.
1: Aňa a Ester Geislerovi jsou hosty Českého rozhlasu. Říkala jste, že váš otec byl velice skromný, že se příliš nechlubil. Bylo něco během natáčení toho filmu, případně následně stříhání, co jste objevili?
2: Tak těch věcí je spoustu.
1: Například?
2: Například. No, prostě v každém tématu, ať už to byla prostě vztah mámy s tátou, nebo po té lidské stránce, třeba pro kolik lidí byl důležitý, kolik lidí ovlivnil v tom, že dělají to, co dělají. Pak v té práci, v té, jak výjimečnou měl japonštinu a jak vlastně on opravdu byl jediný cizinec, který byl takhle dlouho zaměstnaný v japonských novinách 30 let a měl svůj pravidelný sloupek a vážili si ho, tak to jsou věci, o kterých on prostě nemluvil, pro který jsme se museli do Japonska přijet. A vlastně pak i ta výstava v Doxu, kterou jsme udělali, tak ukázala, že byl prostě originální umělec. Je to tak nějak, jakoby víte, ale vlastně, když se tomu povinujete a podrobíte to nějakému ještě dalšímu jakoby zkoumání, tak to můžete víc tvrdit s nějakou větší jistotou. A těch věcí je spoustu. Jako.
1: No, když člověk stříhá materiál o vlastním otcovi, hrozí podlehnutí patosu a nebo naopak přehnané tvrdosti. Kde pro vás byla ta hranice, za kterou jste nechtěla diváka pustit?
2: Tak Tady ještě odpovím, já nám v tomhle tom hodně pomohl střihač Vladimír Barák, který měl takový zdravý odstup. Někdy až moc, že to tak jako stříhal hodně šmahem, kdy já jsem zase potřebovala, abychom se k nějakým tématům vrátili, takže jsme je zase třeba prohloubili, ale vlastně jeho odstup a jeho taková jako bravurní řemeslo tomu filmu moc prospěly.
1: Posloucháte Český rozhlas, Aňa a Ester Geislerovy jsou našimi hosty.

0: Tady je Český rozhlas, Aňa a Ester Geislerovi jsou našimi hosty. Aňo, vy jste nedávno si dala od hraní nějakou pauzu. Vy zkoušíte produkovat, co je pro vás jednodušší? To, co umíte perfektně, tedy hraní, anebo objevování možná něčeho nového, čímž je pro vás ta producentská činnost?
1: To je zajímavé, ono to nevzniklo v takový nějaký logický linearitě, to tak, jak se to řeklo. Ono to bylo taky, že já jsem chtěla pauzu, abych se mohla věnovat věcem, který jakoby mi přijdou do cesty, a přišlo vlastně tohle, takže to se tak nějak jakoby propojilo, ale vlastně ono to herectví jako člověka neopouští, to nejde jakoby opustit, ale já si myslím, že je správný občas si taky poodstoupit, nabrat síly, nabrat nějaký život do sebe, aby měl vůbec jako člověk co reprodukovat a co hrát, nebo co ze sebe dávat. Takže tom ještě nějak se trvávám, ale už se vlastně těším na tu práci. Myslím si, že mě nesvědčí nepracovat, i když o mě se nedá tvrdit, že když netočím, tak nepracuju, že toho dělám tak strašně moc z jiných oborů a jiných jakoby zájmů svých, že vlastně neodpočívám. Ale nevím, já dělám to, co mě baví, takže to pak rozlišuji jenom tím. Já nehledím na to, jak to pak dopadne, ale to, co mě baví, to dělám.
0: Ester, vy jste mladší sestra, Aňa je zkušená filmová matadorka. Měla Aňa tendenci vám do režie mluvit nebo dokonce dávat radu zkušeného producenta?
2: Já myslím, že Aňa spíš kudy chodí, tak...
0: A teď popravdě.
2: Tudy inspiruje. Tak jako byly asi možná některé části během střihu, kdy jsme si říkali, jako, co je možná zbytečný, a tam já jsem prostě někdy jako pochopila, že jako některé části na nich zbytečně lpím, a naopak některé

0: mít po boku tyhle ty dva silný lidi, aby člověk se fakt jako mohl ten film dodělat a soustředit se na to, tak to je prostě úžasné.
1: Aňa a Ester Geislerovi jsou hosty Českého rozhlasu. Když se dneska potkáte celá rodina u jednoho stolu, řešíte vůbec ještě film, umění, nebo se bavíte o úplně obyčejných rodinných věcech? Jak to máte?
2: No, já si myslím, to, a to se vrátím ještě k té otázce, co kdysi padla tady mezi náma, a to je to, co jsme jakoby objevili, jo, na tom natáčení. Ale z mýho pohledu já o tom otci myslím, že jsem prakticky věděla všechno, nebo nic tak mě nepřekvapilo, krom těch profesních věcí, které byly opravdu, který člověk nemohl vědět, protože tomu nerozumí, tomu jazyku a nezná, jako, jaký má jako úskalí. Ale vlastně pochopila jsem spoustu věcí o Etě, jako, který jsem nechápala, nebo který tak nějak se jakoby dovybarvili, jakože tím, že my jsme o těch 8 a 9 let starší s Lelou, takže tam je prostě období, kdy ona byla jako osamělá a vlastně opravdu prožívala úplně jiný dětství a jiný život než my. A pak taky o naší rodině, jo, tím se dostávám tady k té otázce. A naše rodina prostě, jsem pochopila, my všichni žijeme v takovém, nebo o některých věcích vím, že nejsou standardní, ale my žijeme v přesvědčení, že takhle fungují všechny ostatní rodiny. Že se prostě stýkají a kamarádějí a že se furt vyhledávají a že nevědí, co dřív, jako aby se zase potkali znova. A to jsme si mysleli, že dělají všichni. Pak se ukázalo, že teda ne, ale když se ptáte, co aktuálně děláme, když se potkáme, tak prostě u nás se buď to plánuje nějaká další výstava, nebo se plánuje výjezd na nějakou vernisáž něčí, nebo něčí dernisáž, nebo něčí představení, křest, nebo něčí koncert, nebo křest knihy, nebo prostě festival. Jako my jsme opravdu rodina, která jako kdyby žije navzájem jako tím, co ty ostatní v té rodině dělají, a propojuje se nám to přes tu kulturu a nějaký takový jakoby přesah do té veřejné sféry. Jakože si to tak nekutláme pro sebe, ale máme radost jakoby z tvorby a přesahu, že to jde k lidem.
0: Ale jako jestli se bavíme i o jiných dílech.
2: To se bavíme. No to se bavíme. To tam bylo v té otázce, jo, tak pardon. Jo, aha, a o jídle se bavíme hodně a o jiných dílech taky.
1: Ano, o jídlech to je velice dobré téma, k tomu bych mohl hodně přispět. A nicméně, když jste teda říkali, že neustále něco plánujete, co máte naplánováno třeba na nejbližší týden?
2: Tak prosím vás.
1: Myslím rodině.
2: Rodině. Honza Kadlec má výstavu, přišla vernisáž, nebo Otce Etiny dětí, tak to je taky jako krásná. I takhle to funguje pořád, mi ta rodina se udržuje furt
0: ve městě.
2: Ano,
0: tak říká máma.
2: Ano. Takže to víme, to tam je, ano, tak to určitě se účastníme a potom, já pak přeskočím, potom náš bratr vydal novou knihu Cáry Máry, kdy teda já jsem taky jedním z jeho jako spolu, tak se to řekne, kumpánů, nebo já nevím, jak to říct, prostě s mojí podporou a takže budeme mít křest knihy, bych řekla. A co tam máme dál? Pak jdeme do Varšavy, ale tam jedem.
0: Moje dcera bude mít koncert, protože je zpěvačka, tak bude mít koncert v Kunsthalle 14.10. Jmenuje se Mia Rosa a zpívá krásně.
1: Já jsem tím, jak jste řekla, spolu kumpánem, tak jsem si vzpomněl, že jsem četl někde, že jste měla se svým otcem až kumpánský vztah.
2: Ano, ano.
1: Zejména po hospodách se to prý projevovalo.
2: No, tak to bylo takový, takhle to zní zjednodušeně, ale je to taková, prostě byla fáze, kdy se ukázalo, že jednak jsme si prostě s tátou rozuměli, ale i ve fázi, kdy člověk pochopil, že mu není pomoci, že on prostě nebude abstinovat, že nechce přestat pít, že vlastně to není jeho cesta, jako a já ho nemůžu k tomu jakoby donutit ani přimět, ani mu říkat nějaký ultimáta, tak mně přišlo vlastně, nebo přišlo takový přijetí toho, že OK, ale já s ním prostě stejně chci bejt, takže já mu nebudu, když si dá dvojku, říkat nepít to, nebo já jdu pryč a tak dále. Takže jsme chodili po hospodách spolu a užili jsme si opravdu takový někdy zajímavý věci a dobrodružství, různý klučičí. Hezký to bylo.
1: Dvě deci tuše, to je film, o kterým se v Českém rozhlase bavíme. Našimi hosty jsou Aňa a Ester Geislerovi.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Aňa a Ester Geislerovi jsou hosty Českého rozhlasu. Aňo, nedávno jste řekla, že vás nezajímají morální pochodně. Dopovězte to v Českém rozhlase.
2: Tam není co dodat, ale možná, kdyby někdo, já nevím, můžu říct, co já si pod tím představuju. Jako, to jsou prostě vzplanuvší, mohutně prostě dýmící a prostě sálející pochodně, který jako prostě vzplanou, ale rychle zase jakoby vychladnou a já si prostě už asi to i věkem myslím a sama si myslím, že jsem byla taky taková, jo, nebo mnohdy jsem takhle reagovala, že mnohdy je prostě lepší nereagovat, nenech se smíkat emocema a nevykřikovat prostě všechno jako do světa, protože někdy jako foukání do ohýnku nepomáhá ničemu, než nějakému jako hloupému požáru a morální pochodně zkrátka jako velmi rychle zase dohoří.
1: Ona vaše odpověď možná nahrála i na další otázku. Ona veřejnost má často tendenci od známých osobností, kterou vy rozhodně jste, vyžadovat kázání anebo správné postoje. Daří se vám říkat, ne, já to nechci říkat, mě to je jedno? Jak k tomu vlastně přistupujete?
2: Já si myslím, že už jsem jako zase ještě okus dal, že já buď to teda říkám, nebo neříkám, ale já říkám i to, co vím, že to třeba jako by společnost nebude mít ráda. Protože já jsem si vědoma toho, že lidi mají nějaké očekávání a nějak prostě chtějí vidět svět tak, jak oni mají představu, že by měl fungovat. A pasovat se do tohohle, jo, abych vyhověla jakoby veřejnosti, to opravdu já nemám ráda a nechci to dělat a nedělám to. A pak už je teda na mě, jestli se rozhodnu buď to si vybrat tu cestu, že jako budu zase někde za blbečka, anebo že budu sticha, což už považuji taky za regulární jako kdyby cestu. Není potřeba se vyjadřovat ke všemu, není potřeba všechno podporovat, někdy je lepší se zamyslet a říct si, pokud budu opravdu objektivní a vyvážená v tom rozhodování, je tohle jediná cesta, musí se opravdu kvůli všemu jako všude chodit a křičet, nemusí prostě. Někdy je důležitý vydržet u toho tématu díl, zamyslet se a opravdu vyhodnotit, co je jako pro tu věc jako lepší.
1: Dvě deci tuše film o vašem tátovi. On vlastně ukazuje, jak krátký a křehký život je. Změnil tenhle projekt váš osobní pohled na to, jak nakládat s vlastním časem? Mnoho květin si vzít.
3: Já tady kradu kytky z vázičky. Jo, já myslím, že vlastně, když jsem si tam udělala, což v tom dokumentu je vidět, jakoby tu časovou osu a uvědomila jsem si, že táta nějaký svoje velký rozhodnutí udělal v době, kdy já jsem byla mladší, tak je to zajímavý. A vlastně prostě život je tak, jak se říká, krátkej, tak akorát. A myslím si, že o něm uvažuji jako o vzácnější mnohem víc.
1: Teď poslední závěrečná otázka, odpověď budu chtít dámy od vás obou. Kdyby váš táta dneska mohl ten film vidět, co myslíte, že by vám na něj řekl? Dal by s váma panáka a oslavil by to, anebo by řekl, ale děvčata?
2: No, to je tak zajímavá otázka. Ono by bylo jako takhle. Když si představím, že táta zemřel, když mu bylo jako opravdu, zbývaly mu 2 dny do 60. Tak kdyby to byl ten táta, tak jak jsme ho potkali, tak jako v té fázi, jako kde byl a jaký byl. A nebo jestli by jako tak nějak s náma žil a teď ale kdyby se tak najednou objevil ten táta, tak si myslím, že by byl svým způsobem tak jako vždycky takový jako sarkastický, trošku méně či více schazoval, trochu se tomu vysmíval, ale byl by samozřejmě strašně dojatý. On to jako kdyby úplně neuměl jakoby sdílet ty pocity, jo? Nebo ty emoce, on to cítil, ale nerad o tom mluvil. Takže já si myslím, že by byl vlastně strašně šťastný. Nám by sice dával nějakou bídu, nebo by se nám vysmíval, proč jsme ty prachy radši někde neutratili, nebo nejeli na dovolenou a tak dále. Ale byl by šťastný. Já to takhle cítím. Já myslím, že to by tak asi prostě bylo, jako, že by měl by nějaký takový komentář, že jsme blbý krávy, nebo já nevím, něco takového. Kravky říkal.
1: Ester, souhlasíte s tím? Dal by si s vámi otec panáka, nebo by řekl, ale děvčata, proč jste to radši neprocestovali?
2: Tak je, jestli by to dokoukal vůbec, protože nebylo to neobvyklý, že odcházel z projekcí třeba mých filmů, různých a tak dále.
1: Z projekcí vašich filmů odešel a to mělo důvod...
2: koukal. Hranek, no, ale snad by to dokoukal, ne.
3: No, já... Já řeknu... Asi jo, no. Ale být mazánek má i svý nevýhody, vlastně furt chcete jako dohnat ty starší sestry a být s nima prostě v partě. Ale já řeknu to, co řekl tátův dobrý kamarád, který, když to viděl na premiéře v Praze, tak říkal, já si myslím, že bych se s ním zítra potkal v kanclu, takže by se ani prostě nevošíval, jako po tom filmu, jakože... Že by se nevošíval, takže to by bylo asi dobrý znamení.
2: Jo, to je dobrý, to je přesně ono. No. On to jako, prostě si neumím prostě představit, že by řekl, to je skvělý, ale já si myslím, že třeba, že by brečel.
3: Já si myslím, že by byl rád.
2: Že by brečel, já myslím, že by ho to dojalo, ale nikdy by to jakoby nepřiznal, ale my bychom to poznali, pak bychom se posmívali my jemu.
1: Aňa a Ester Geislerovi byli hosty Českého rozhlasu. Dámy, děkuji vám a ať se film líbí a ať váš otec ze zhora nemusí říkat, já jsem vám to říkal, kdybyste do toho ty prachy nedali, mohli jste cestovat.
2: Právě pocestujeme jako.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Víte, že Jáchymov se v roce 1906 stal prvním městem s radonovými lázněmi na světě? Ze zdejšího Uranitu neboli Smolince izolovala Marie Curie Sklodovská první rádium Apollonium. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott dospíval a teď se vás zeptáme, znáte Westpark? Je to rodinný podnik, který na okraji Plzně ve směru na Račice funguje pro veřejnost už celých 15 let. Jeho vznik byl pro majitele splněním si snu a také vyvrcholením celoživotního zájmu o historii osidlování amerického západu. Slaví nějak půlkulaté výročí realizace tohoto snu?
1: My se snažíme, aby to pořád se někam vyvíjelo, pokračovalo, samozřejmě pokud možno k tomu lepšímu, ale že by se to vyloženě nějak slavili, tak to ne.
2: A je současný Westpark jiný, než byl ten nově otevřený před 15 lety?
1: Určitě. Naší snahou je to neustále vylepšovat a ukazovat to dál v pokud možno pravém světle, tak jak to kdysi bylo. Na tom začátku tak půlka toho prostoru bylo křoví a zarostlý divoký prostor, takže myslím si, že ten rozdíl je hodně velký dneska. No.
2: Když se tady rozhlédneme, ukažte mi, co přibylo.
1: Třeba to, že tady už jakoby bydlíme, jo? V tom je asi ten velký posun, že člověk v tom světě bydlí a je tady takový trošku jako v tom uzavřený, nebo jak bych to nazval, což samozřejmě v mnoha případech je docela dobrý.
2: Přibyl tady rodinný dům?
1: Jestli se to dá nazvat rodinným domem, nevím, ale je to prostě dům, kde bydlíme. No.
2: Také podle pravidel divokého západu?
1: to nevím.
2: Rozesmála jsem zakladatele Westparku Jiřího Kohouta.
1: Protože samozřejmě my se snažíme, aby tady spoustu věcí bylo stejných, ale konkrétně tohle to asi úplně ne.
2: Z Westparku v Plzni, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: No a já dodám, že s Jiřím Kohoutem se znovu setkáme dnes odpoledne po 14:30 a to v rubrice Náš příběh. Milujeme západní Čechy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech si lidé stěžují na mladíky, kteří nebezpečně jezdí na elektrokoloběžkách a ohrožují chodce. Nový webový portál nabízí kalendář akcí v Karlovarském kraji. A dnes bude zataženo, odpoledne až skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Obyvatelé Karlových Varů upozorňují na mladíky, kteří při jízdě na elektrokoloběžkách ohrožují chodce. Podle svědků často porušují pravidla silničního provozu a jezdí nebezpečně. Někteří navíc předvádějí jízdu na zadním kole. Policisté jejich chování kvůli rychlosti a nízkému věku často jen obtížně řeší. Většinou mladíky napomenou, v krajním případě jim ale můžou koloběžku zabavit, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
2: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo závažný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
0: Karlovarský kraj vytvořil nový webový portál s kalendářím akcí v regionu. Zájemci ho najdou na adrese kamnazapade.cz. Cílem je, aby se kalendář stal pro obyvatele nebo návštěvníky kraje hlavním zdrojem pro vyhledávání akcí nejrůznějšího charakteru. Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a prokliknout k detailním informacím nebo nákupu vstupenek. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Kraj chce postupně rozšiřovat počet zapojených organizátorů i množství dostupných akcí a zároveň systém dále rozvíjet podle zkušeností uživatelů. Součástí další komunikace budou také pravidelné tipy na zajímavé akce, tematické výběry a informace na sociálních sítích Karlovarského kraje a jednotlivých měst.
0: Nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Součástí slavnostního odpoledne bude také výstava snímků hradního fotografa Jiřího Jíru. Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za víc než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
4: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Serhijem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo, odpoledne jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se v úseku Lubenec Chýše pohybuje jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jedenáct hodin a 4 minuty, to je aktuální čas, kdy vám společnost dělá naše dopolední vysílání. Už za chvilku v plzeňských zajímavostech zavítáme do Hálkovy ulice a přiblížíme vám ty nejzajímavější domy, které v ní najdeme. Máme pro vás také další díl jazykového koutku a nebo volební vysvětlovnu, protože volební místnosti se otevřou už v pátek a sobotu. No a v rubrice Jak nenaletět, tak tam dnes poradíme, jak mluvit s umělou inteligencí a co může být, pozor, v tomto směru nebezpečné.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jazykový koutek.
1: A slovo má teď Stanislav Jurík a odbornice na češtinu.
2: Tentokrát odpovídáme na dotaz posluchačky, kterou zaujalo, že ve veřejném prostoru stále častěji naráží na slovo podmanivý. A ptá se, podmanivý hlas nebo hudba zní jako pochvala. Zároveň ale často slyšíme, že si někdo například podmanil něčí území. Jaký je tedy skutečný význam tohoto slova a kde se vůbec v češtině vzalo? Předpokládám, že začíná předponou pod, ale nevím, co potom znamená manivý, ptá se posluchačka. No, odpoví doktorka Ružena Písková. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den. Je pravda, že u přídavného jména podmanivý sledujeme v korpusu češtiny v posledních letech vzrůstající četnost užití. Tohle slovo je odvozeno od slovesa podmanit. V něm se skrývá původně středohorno-německé podstatné jméno man. Man byl ve středověku vazal, neboli leník, tedy člověk podřízený svému pánu. Podmanit někoho proto původně znamenalo učinit ho závislým, dostat ho pod svou moc. Také předpona pod tuto představu vystihuje. Ten, kdo je pod někým, stojí obrazně níže a podléhá jeho vůli. Podmaněný člověk ztrácel část své svobody.
2: Ve spojení podmanivý hlas ale žádnou nesvobodu nebo mocenské převzetí kontroly necítíme.
3: Význam se postupně přenesl z oblasti skutečné, konkrétní nadvlády do oblasti abstraktních pocitů a vnímání. Zpěvák nebo herec si může podmanit publikum a vypravěč nebo třeba klavírista posluchače. Neovládne je sice silou, za to svým uměním nebo osobním kouzlem. Přídavné jméno podmanivý proto dnes většinou znamená okouzlující, poutavý nebo neobyčejně působivý. Podmanivá hudba upoutá naši pozornost a působí na posluchače tak silně, že se od ní nemůžeme odtrhnout.
2: A stojí podobná představa i za dalšími slovy s předponou pod.
3: Ano, člověk se může někomu podřídit, podvolit nebo se poddat. Může také podlehnout nátlaku, strachu, ale i třeba charizmatu. Ve všech těchto případech si nějakou sílu představujeme jako něco, co je v prostoru umístěno nad námi, působí zhora a získává nad námi převahu. Stejný prostorový obraz také používáme u předložkových spojení s předložkou pod. Například, když je někdo pod dohledem, pod vlivem nebo pod tlakem. Předložka pod ale nemusí nutně vyjadřovat jen negativní skutečnosti. Můžeme také být pod ochranou nebo se ukrýt pod něčími křídly. Pomocí odkazu prostorovému uspořádání jevů pod a nad něčím, tak jazykově vyjadřujeme své pocity a prožívání, které mohou být i u příbuzných slov velmi rozdílné, jako třeba v případě slov podmanivý a podmanici.
2: Snad byl dnešní jazykový koutek poutavý nebo dokonce okouzlující, tedy podmanivý. Doktorka Ružena Písková, nashledanou.
3: Nashledanou.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Plzni. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V Halkově ulici v Plzni vznikly začátkem minulého století honosné výstavní domy. Dostatečně široké prostranství u železniční stanice Jižní Předměstí doslova vyzývalo stavební firmy a významné Plzeňany té doby k jejich budování. Všem na obdiv.
1: Vlastně Halkovka se skládá ze dvou takových částí. V jedné jsou ty nádherné činžáky a domy, které pochází z toho počátku 20. století, a pak je tu starší část, je Uklatovský. A tam je asi 8 domů, které jsou většinou novorenesanční a jsou to takové klasické činžáky z 80. 90. let 19. století.
2: Do Halkovy ulice nás zavedl průvodce po Plzni Lukáš Houška. Na které domy nám doporučujete se zaměřit? Dva jsou dokonce památkově chráněné.
1: První památkové chránění se nachází na rohu Korandovy ulice a Halkovy. Je to čtyřpodlažní palác, který navrhl vídeňský architekt Ludvík Treml. Ten na počátku 20. století působil v Plzni jako dvorní architekt Škodových závodů a navrhoval výrobní haly i ohradní zdi právě škodováckého areálu. A ten dům je neuvěřitelný. Je tam hrozně velká korunní římsa, která odděluje střechu od fasády domu. Tady je velmi přetažené, to je typický pro Ludvíka Tremla. On měl hrozně rád baroko se secesí dohromady kombinovanou a tohle je takový ten jeho typický prvek. A nad římsou se nachází ještě a atiku zdobí dvě litinové vázy s litinovýma rostlinama. Neuvěřitelná galerie přímo na ulici.
2: Další významný plzeňský architekt Karel Bubla měl dokonce v Halkově ulici ateliér.
1: Respektive to byl jeho původní záměr, když tady v roce 1909 začal stavět dům, který tady vidíme přímo před sebou, a měl tam původně bydlet, mít tam kanceláře své stavební firmy a zároveň také tam mít i velký ateliér, který do dneska se dá na té stavbě poznat. Karel Bubla ovšem v roce 1909 zažíval jeden problém za druhým se svými stavbami a dovedlo ho to až k tomu, že těsně stavbu před musel prodat. V tom ateliéru bylo mnoho umělců a nejznámější je Němejc, který tady působil ve 20. století.
2: Dům, který měl být přímo Bublův, není jediným bublovým domem tady v této ulici.
1: Říká se jim obecně bublaniny, protože Karel Bubla měl rád takový specifický styl. Za pozornost určitě stojí domy na rohu Koperníkovy ulice. Dům u rytířů, který poznáte podle novogotického cimbuří. Na vrcholu toho štítu se nachází rytíř s halapartnou, což je dobře viditelné. A hned vedle něj se nachází neuvěřitelně krásný secesní dům, opět z roku 1909, který je památkově chráněn a je zakončen helmicí, vlastně jako bání a falešným hrázděním. Vypadá to, jako kdyby tam byla dřevěná konstrukce vyplněná cihlama, ale je to udělané jenom jako malba.
2: Hálkova se tahle ulice jmenuje po Vítězslavu Hálkovi a dokonce když popojdeme, tak tady najdeme jeho verše.
1: Není to snadné světem jít a nezabloudit v cestí, však štěstí v světě největší být druhou svému k štěstí. Je to samozřejmě z Večerních písní od pana Hálka. Když už budete koukat na Hálku v dům s jeho citátem, tak si všimněte řady různých detailů. Třeba mezi okny prvního a druhého patra jsou děti, kteří si tam hrají a jsou schovaný pod parapetem. Takže ti, co tam bydlí, to ani nevidí, ale když vyjdete ven, tak vidíte, že jim něco strkají do okna.
2: Poloha u železniční stanice přímo nahrává tomu, aby v Halkově ulici byl hotel. Byl tady.
1: Byl a velkého jména Hotel Royal, jo, jako kdyby jsme byli někde prostě v Británii. Nádherná rohová stavba k Koperníkovy ulici a právě Halkově ulici. A ona je dneska krásná, má věž, vidíme tam nějakou drobnou výzdobu na fasádě, ale je to malej odvar toho, co tam bylo původně. Dům je to novogotický, ale je tam hrozně zajímavý detail. Z těch štítů, které jsou po stranách té budovy, klesají takové přípory, což je typický prvek gotické architektury. A jako správné gotické katedrály, když se podíváme ze spoda té přípory, tak tam je nějaký človíček, který na nás kouká, ale musíme přijít až pod něj, aby jsme mu viděli do obličeje.
2: A restaurace na rohu, ta tady zůstala dodnes.
1: Lidé ji budou spíše znát jako Korunu a ta byla známá tím, že otevírala v 5, aby škodováci, kteří jdou do práce, si mohli už v 5 dát pivo a být produktivní.
2: A na dalším rohu další restaurace?
1: Restaurace u Dipoldů a ta je teda nechvalně známá. Je tady už od konce 19. století a když se podíváte na jaké

0: jakékoliv historické noviny, tak tam vždycky najdete nějaký článek od Dipoldu a většinou je to o tom, že pan Hostinský je pěkný zlobič a po případě se tam hrajou karty nebo se tam všichni prali a tak dále.
1: Fasády řady domů v Hálkově ulici i dnes stojí za prozkoumání. Při svých výpravách po městě se sem určitě zajděte podívat.
0: Najdete tu žabí muže, kočky, tady vidíme dokonce i nějaké ďáblíky. Rozhodně stojí za to hledat detaily.
1: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dnes máme 5. října, už tento pátek a sobotu se znovu otevřou volební místnosti. V Česku je více než 6 000 obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, a to od sekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje, nejen to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

víte, že relikviář svatého Maura, uložený na zámku v Bečově nad Teplou, je po korunovačních klenotech druhou nejcennější památkou v České republice? Byl objeven až v roce 1985, ukrytý pod podlahou hradní kaple. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má totiž svoje rizika. Vaše citlivé údaje může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám nebo jiným podvodům. Jak tedy mluvit s umělou inteligencí? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují a tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba i nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a teď už je na dohled nejen pravé poledne, ale s ním také třeba písničky pro vás. Jsme rádi, že nás posloucháte a těšíme se, že zůstanete s námi i po 12. hodině. Pěkné pondělí vám přeje a z dopoledního vysílání se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech se v rámci akce Den architektury uskuteční komentovaná prohlídka areálu bývalého pivovaru v městské části Rybáře. Karlovarský kraj pokračuje v podpoře dětí a žáků ze sociálně slabých rodin. Pražský hrad si čtyřměsíčním festivalem Havel Alive připomíná odkaz prvního českého prezidenta. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Kancelář architektury města Karlovy Vary připravila na dnešek pro zájemce komentovanou prohlídku areálu bývalého pivovaru v městské části Rybáře. Akce je součástí celostátní akce Den architektury. V této lokalitě má podle návrhu vzniknout nová čtvrť s bytovými domy, náměstím, podzemními garážemi a zelení. Změny by se měly dotknout i přilehlého parku v sousedství základní školy Šmiralova. Proč je důležité využívání právě brownfieldů místo rozšiřování zástavby do krajiny, vysvětlil David Malcát z kanceláře architektury města Karlovy Vary.
2: Brownfieldy nebo obecně kolem centra města existuje spoustu lokalit, které aktuálně nevyužíváme a samozřejmě vždy je nejlepší to město stavět od prostředka a ne po lokalitách i třeba z toho důvodu, že v centru máte víc služeb a lepší vlastně občanskou vybavenost.
0: Komentovaná prohlídka s architektkou Janicou Šipulovou, spoluautorkou návrhu nové městské čtvrti, začíná v 17 hodin. Karlovarský kraj opět vyhlašuje dotační program Obědy do škol. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí Jitka Čmoková, určený je pro školní rok 2026-27. Program pomůže dětem a žákům ze sociálně slabých rodin ve věku 2 až 26 let. Na podporu školního stravování je vyčleněno více než 12 milionů korun. Cílem je zajistit dětem plnohodnotnou stravu, podpořit tak školní docházku a omezit sociální vyloučení dětí. Finanční pomoc je poskytována prostřednictvím žadatelům, kterými můžou být školy, školská zařízení nebo zařízení školního stravování. Elektronické žádosti lze podávat od 17. října do 30. června příštího roku. Na Pražském hradě začal festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. Uvede mimo jiné inscenaci Varování podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu Václava Havla.
3: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v narození leden až květen 1977.
0: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal. Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít 23. října. Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
4: Budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností. My si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
0: První z nich odvysílá 23. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Íránu. Sport. Karlovarští hokejisté porazili v derby Plzeň 4-1. V Tipsport Extralize se dál drží na třetím místě. K vítězství nakročili v první třetině, po které vedli 2-0. Pak za stavu 3-0 hrála Plzeň dlouhou přesilovku, ale energii pomohl šťastný odraz od zadního mantinelu. Černoch byl sám před brankou a dal další branku. Pokračuje trenér Karlových Varů Pavel Patera.
5: Do toho zápasu jsme stoupili dobře, byli jsme i produktivní, vedli jsme 2-0, to nás uklidnilo. Pak ty další dvě třetiny byly hodně vyrovnaný a samozřejmě nám k tomu klidu pomohl ten šťastný gol. Samozřejmě, kdyby to bylo jenom o 2 góly, tak Plzeň měla ještě šanci, tak už to bylo pro ně těžký. Počasí.
0: Dnes bude zataženo nízkou oblačností, postupně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 se mezi Bošovem a Lubencem pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Pěkný dobrý den, jsme na začátku nového týdne v pořadí už 41. roku 2026. Dnes je pondělí 5. října, svátek mají Eliška a Elza a teď 5,5 minuty popoledni začínají písničky pro vás. Pořad, do kterého můžete psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz anebo nám telefonujte až do 13. hodiny na studiovou linku 221 55 37 37. U mikrofonu pondělního vysílání je Petr Čimpra, přeju vám hezký den, klidný poslech a na úvod Václav Neckář, Křídla iluzí. Připomeneme si jeden úspěšný film.

Šakira na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď máme 12 hodin a 12 minut. Posloucháte pondělní, teď už odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A my v tomto pořadu písničky pro vás plníme písemná a telefonická přání. Tady je písemný vzkaz. Dobrý den, ahojte rádio, prosím o zahrání písničky Pár přátel stačí mít. A bude to pro moje holky do Optimu do Sokolova. Moc vám všem děkuji, že jste mě přijali mezi sebe a můžu být součástí vašeho týmu. A pod tímto vzkazem je podepsána Emča a rádi splníme tento vzkaz a už hrajeme Michala Davida, zpívá Michal David.

0: Tak to byl další hudební dárek, tentokrát Michal David, pár přátel. Máme 12 hodin 16 minut a další písničku do našeho pořadu vybere paní Jitka z Nové Role, kterou vítám na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím a měla bych na vás prosbu, jestli můžete zahrát písničku pro mého manžela Pepu Bašeho do Nové Role. Manžel mi právě chystá můj nejoblíbenější oběd a to jsou bramboráky, ty dělá luxusní. A chtěla bych mu ji poslat pro radost, protože my jsme banda motorkářů a tahle písnička na to sedí.
0: Dobře, no tak to je krásné pohodové pondělí u vás, tak vás zdravíme do Nové Role, vy jste vybrala skupinu Harley a písničku Tak jedem dál, říkám to správně.
1: Ano.
0: Tak si užijte dnešní pondělní den a zase nám někdy zavolejte. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou, děkuji.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ty pondělní jsou s vámi ve 12 hodin 25 minut a na telefonu je paní Jitka z, pardon, Miloslava z Chodova. Já vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Ano, děkuji. Já zdravím i všechny posluchače a chtěla bych poslat dneska gratulaci. Dnes je to 58 let, co si své ano řekni manželé Josef a Krista Sosnovcovi z Chodova. Pepíku a Kristo, já i Zdeněk vám přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ať to dotáhnete do té diamantové svatby. A vám, pane Čimpera, moc děkuju a vybrala jsem vám písničku o vás dvou.
1: Není vůbec, ano, není vůbec zač, samozřejmě my tímto plníme hudební přání i ta krásná, vy jste nabídla velkou a nádhernou řeč svým přátelům. No tak ať se daří, hlavně pevné zdraví a zase nám někdy zatelefonujte. Naslyšenou, hezký den.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: Tak to byla písnička, kterou vybrala Miloslava Schodová. Za půl minuty bude půl jedné. Posloucháte pondělní písničky pro vás. Teď už na telefonu zdravím Radka z Karlových Varů. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, hezké odpoledne.
0: Tak povídejte, jakou písničku zahrajeme, komu ji posíláte.
1: Tak prosím vás, já bych chtěl písničku od Blatanky. A chtěl bych to pro mojeho automechanika, protože se hrozně moc natrápil s tím Hintondou, s autem. A opravdu ho tam měl asi 14 dní a už jsme z toho byli oba dva nervózní.
0: Dobře.
1: Takže pro něj bych chtěl nechat zahrát písničku.
0: Výborně, vybral jste tu Blatanku a písničku Dnes, tak ta už zní na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary, tak pozdravujte vašeho automechanika a přeju vám hezké pondělní odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuju vám taky, naschledanou.

0: Tak to byla skupina Tublatanka, vybrali Radek z Karlových Varů. Teď máme 5 minut po 1:30 a já na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary vítám Jarku ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den i všem posluchačům. A pro dnešek jsem vybrala písničku od Barry Ryana Eloise a posílám ji všem, hlavně Eliškám.
0: Dobře, ty mají dnes svátek, stejně jako Elzy. Jarko, děkujeme za zavolání do našeho pořadu, přeji vám pěkné pondělní odpoledne a zase se určitě uslyšíme. Hezký den.
1: Hezký den.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

To byla skupina Nightwork, Slunce v duši, písnička dozněla ve 12 hodin a 44 minut. Napsala nám paní Petra z Karlových Varů. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro své kamarádky do práce. Píše tady firmu, nemohu Petro uvést. A tím ta dnešní odpolední směna rychle utíká a nejlépe bych poslala písničku od Marie Rotrové, Klíč pro štěstí. Tak rádi splníme toto hudební přání a ještě jednou, pokud nám píšete, když tak třeba jenom do společnosti, firmy a podobně, nemůžeme názvy používat v našem vysílání. Je to pochopitelné. Teď Marie Rotrová a Jiří Bartoška. Klíč pro štěstí. Od Petry.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl.

Víte, že v době otevření císařských lázní v Karlových Varech v roce 1895 využilo koupel v tamních vanách na 2000 lidí denně? Přitom císař František Josef I., po kterém se jmenují císařské a který tam má svou koupelnu, lázně sice navštívil, ale nikdy se tam nekoupal. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Za malou chvíli bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Hanou Zubkovou a po nich nabídneme pondělní pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Ale my stihneme splnit dnes v písničkách pro vás s datem 5. října ještě jedno telefonické přání. Paní Olga je na telefonu, dobrý den.
1: Krásný dobrý den přeju. Já vás všechny zdravím do rádia, zdravím posluchače a dnešní písničku bych si přála zahrát naší energii Karlovy Vary, která úspěšně včera vyhrála nad Plzní, čili jsme vlastně západočeský, jak bych to řekla,
0: západočeské derby, západočeské derby bylo v režii Karlových Varů, přesně tak.
1: Krásný hokej, sledovali jsme to s manželem. No a tak já jsem si vybrala písničku, nebo vybrali jsme si písničku od Eltona Johna, Cold Heart. A posíláme ji teda všem energetikům a tím to pálí do té brány a neuvěřitelný Dominik Frodo, který to tam všecko vychytá.
0: Dobře, Olgo, děkujeme za vaše přání, čas je neúprosný, děkujeme za to, že jste nám
1: Mějte
0: zavolala. Ať žije hokej, ať žije Český rozhlas Karlovy Vary. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou, díky moc.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rekonstrukce mostu u Staré Chodovské na Sokolovsku se komplikuje. V Tachově se dnes lidé můžou vyjádřit ke kulturnímu dění ve městě. A čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Rekonstrukce mostu mezi Vintířovem a Vřesovou na Sokolovsku skončí později, než stavbaři předpokládali. Především kvůli skrytým vadám původní konstrukce přemostění. Krajská správa a údržba silnic chce most dokončit nejpozději v závěru letošního roku.
2: Vážné poruchy v konstrukci mostu odhalila důkladná diagnostika až po odstrojení původní konstrukce. Pokračovat tak bude uzavírka, která komplikuje dopravu vytíženého úseku mezi Vintířovem a Vřesovou. Podle údajů silničářů tudy za běžných podmínek projede více než 1600 vozidel denně, včetně autobusů a nákladních aut. Ze Sokolovska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: V Tachově dnes pořádají další kulatý stůl ke kultuře. Setkání začíná v zasedací místnosti areálu Mže v 17 hodin. Kulatý stůl je určený pro veřejnost, především pro organizátory kulturních akcí ve městě, ale i různé nadšence a fanoušky kultury v Tachově. Jak informuje radnice, při kulatém stolu bude řeč o uplynulé kulturní sezóně a městských slavnostech, ale zazní i informace o dostupných kulturních dotacích. Cílem setkání je taky shromáždit nápady na příští rok, kdy bude město slavit 600. výročí bitvy u Tachova. Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze na inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spuštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
3: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
4: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
3: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
5: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
3: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu v ulici 26. dubna nedaleko radiologické ordinace havarovala dvě osobní auta a v Lokti na Sokolovsku v Tovární ulici je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Buďte na svých cestách maximálně opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
3: Mrchy.
1: Je mrchy, ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren, a vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60. let, to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu, a takhle to vzniklo. A pak byly mluvené reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušův syn, Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až doteď. Takže to mělo takový jako přirozený vlastně nějaký
2: kruh. Neměla hlídání, tak mě vzala. A pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, moc krát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju, až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla nějakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
2: ne. Já zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: teď
1: to,
2: už ne, teď už jako si myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No, no, protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To se říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to
2: dobře.
1: To není tak
2: zdravím
1: špatný.
2: Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili a já wow, protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: taky
3: no,
2: zeptat.
3: No, to bylo strašně. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahou, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkového tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co bym říkal s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo? Já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Ano. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář,

0: je Honzík? Nebyl tam Honza tenkrát? Já jsem pamatuju, že najednou jsem byla namachrovaná, každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
1: To se stává?
0: Ano,
1: fakt?
0: To se stává všem, všichni jsme měli my Bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
1: Měli nějaký.
0: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Réva a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem prd věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý. Ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně.
1: No. Honzík Réva.
0: Honzík Réva, tanečník. Pán excelenc. Ten dělal Krvinku, veď, Drákulovi.
1: Honza Réva, jestli dělal Krvinku?
0: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky dělala Krvinku, ne?
1: Máma dělala Krvinku.
0: No a Honza tam byl taky.
1: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak by nikdo nevěděl.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: On a downtown street, motorbike ride

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit?

0: normální mu.
1: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různá, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplně posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, se ká 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuju často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
0: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
1: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhletěm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to, jako byla jsem, já jsem byla úplně na dně. ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
0: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
1: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
0: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
1: to mě živí.
0: Oproti tomu, Instagram,
1: to mě baví.
0: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
1: moderní technologie. To je jednoduché, to mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, a to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám, jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi, tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
0: Rozumím.
1: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
0: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
1: To je zmatek,
0: vy. Mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
1: To je bordel.
0: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
1: jo,
0: a taky...
1: Jo, je.
0: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
1: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmarja, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
0: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
1: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
0: Budu pozdravovat maminku.
1: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
0: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě.
1: Ahoj, čau.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V blízkosti silnice číslo 6 u Andělské hory na Karlovarsku pokračuje archeologický průzkum. Destinace Šumava žije láká návštěvníky novou soutěží do gastrozařízení. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Na Karlovarsku pokračuje záchranný archeologický průzkum. Tým vědeckých pracovníků zkoumá území v blízkosti Andělské hory. Práce se zaměřují na pozůstatky základů bývalých hospodářských objektů, které se nachází v trase budoucí dálnice D6, vysvětluje vedoucí průzkumu Martina Bradová.
4: My to zdokumentujeme, uděláme podrysy, popíšeme to a tím to vlastně jakoby nahradíme, aby to bylo zachované i pro budoucí generace, co tady stálo. To je vlastně ten základní princip záchran archeologických výzkumů, kdy se snažíme aspoň zdokumentovat to, co se nám dochovalo, pak bohužel to ustupuje stavbě.
3: Destinace Šumava žije spustila nový projekt Šumava na talíři. Až do března můžou lidé ve vybraných podnicích sbírat razítka do speciálních gastropasů a zapojit se tak do hry o několik velkých degustačních menu. Pokračuje projektová manažerka destinace Marcela Stracená.
5: Je to soutěž, kterou destinace Šumava žije připravilo hlavně na podporu přicházející mimo sezóny, ale u našich partnerů se setkala s velkým ohlasem, takže jsme se rozhodli prodloužit i přes zimní sezónu. No a gastropasy jsou k dostání u všech těch zapojených podniků. A kompletní pravidla a i seznam všech těch zapojených podniků na našich stránkách šumavažije.cz.
3: Do soutěže se zapojily podniky z Klatovska, Železnorudska a Kašperskohorska. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
6: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací, podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
7: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
6: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Při pokusu přeplout Lamaňský průliv z Francie do Británie zemřeli dva muži. Informovala o tom agentura AFP. Místní list La Voix du Nord napsal, že v neděli večer jeho západně od města Calais vyplouval člun se zhruba 120 migranty mířícími do Británie. Asi 20 lidí se na palubu nevešlo a zůstalo ve vodě. Dva muži zemřeli a dvě ženy poleptal benzín, který se dostal do vody.
8: Sport.
3: Judistka Tereza Bodnárová vybojovala na mistrovství světa dělené 9. místo. Češka prošla v hmotnostní kategorii do 52 kg přes dvě soupeřky a nestačila až na obhájkyni titulu Japonku Abeovou.
2: Počasí.
3: noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne v údolích místy mlhy, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 4, v údolích bez mlh a bez větru až 2 stupně Celsia a místy přízemní mrazíky. Na horách 8 až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé. Odpoledne většinou dobré a biozátěž na prvním stupni, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu v ulici 26. dubna nedaleko městských sadů havarovala dvě osobní auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Hezký dobrý den. 5 minut po 14. hodině začíná pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 5. října 2026. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět, se zeptáme už za chvíli. Přeji vám klidné pondělní odpoledne a pohodový poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba i nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí. Ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.

Publikace přináší příběhy lidí a firem, které postavili Sokolov, k vidění jsou dobové plány, kresby a detaily domů a také ucelený pohled na to, jak se město vyvíjelo do roku 1948. Akce k připomenutí nedožitých 90. Václava Havla se uskuteční od 17 hodin u sochy T.G. Masaryka v Karlových Varech. Nabídne pouliční drama, neformální festival chůze v krátkých kalhotách, četbu z eseje Moci bezmocných a hudební kreace. Večer hudby a poezie připravili od 17 hodin v městské knihovně ve Františkových Lázních. Básnířka Alena Vávrová představí svou novou knihu Ano pane holube. Na harfu zahraje Zbyňka Šolcová. Karlovarské divadlo Dagmar zve do komorní scény U v budově pedagogické školy na představení Charlie. Příběh o dospívání na motivy knihy Ten, kdo stojí v koutě od Stevena Chboksiho začíná v 19 hodin a 30 minut. V Karlovarských Alžbětiných Lázních si mohou návštěvníci připomenout legendární filmovou a televizní postavu. Pana Tau. Expozice připomíná k výročí 60 let od vzniku pilotního dílu s kouzelným mužem s buřinkou, kterou stvárnil Ota Šimánek. K vidění jsou originální kostýmy, fotografie z natáčení, dobové plakáty, filmový dokument nebo ukázky ze scénářů a gramokoutek. A v Mariánsko-Lázeňské galerii Marienbad zaujme výstava prací Antonína Střížka nazvaná Malé slavnosti. Malíř a fotograf proslulý svými idylickými krajinami a městskými zátišími předkládá obrazy s jemným nádechem zasněnosti a nostalgie. Tak takové byly pondělní tipy pro volný čas s datem 5. října 2026. A je z čeho vybírat, přejeme vám dobrou zábavu. Teď jste ve společnosti pondělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Je čas na muziku. Klidný den, pohodový poslech.

Víte, že komorní hůrka a železná hůrka na Chebsku jsou nejmladšími vyhaslými sopkami u nás? V minulosti je osobně zkoumal i básník a přírodovědec Johann Wolfgang Goethe. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Zakladatele plzeňského Westparku Jiřího Kohouta Divoký západ provází od dětství. Do svého celoživotního koníčku zapojil i své nejbližší a před 15 lety na okraji Plzně otevřeli rodinný podnik, ve kterém zájemcům představují skutečnou historii osidlování amerického západu. Za tím účelem vyjíždějí i do Ameriky a přivážejí do svého živého muzea Divokého západu nejrůznější věci, aby si je návštěvníci mohli vyzkoušet. Třeba zlatokopec vybavení.
2: Samozřejmě, jak se s tím celý život zabývám, že jo, tak člověk pochopitelně šet o těch místech různých, kde se co odehrávalo, kde co bylo, tak pak měl tendenci i to vidět na vlastní oči. Že jo. Takže my jsme si také plnili průběžně a plníme do dneška takový nějaký sny, ty staré autentické místa navštívit, vidět to tam, jak to tam vypadalo. No a tak jsme projeli celou tu oblast Aljašky a Kanady, kde prostě tu ty zlatý holičky probíhaly, nebo oni probíhaly i jinde, ale tam je to asi jaký nejznámější. No.
3: Vy jste byli v Americe několikrát. Nesklamala vás? Ono přece jenom taková ta romantická představa z knížek a filmů asi vezme za své.
2: Víte co, ono jde o to, s čím tam člověk jede. Jo. A celá řada lidí si třeba myslí, že Indiáni v rezervacích žijou stejným způsobem, jako žili kdysi. Jo. Což samozřejmě vůbec není pravda, ale když tam člověk jede trošku tady s tím seznámený, některé věci vás možná maličko překvapí, malinko vás něco možná trošku zklame, ale to je až pojedete kamkoliv. Ale že by to bylo nějaký velký zklamání, tak to určitě nebylo. Takže poprvé určitě to nebylo, no a po druhé, po třetí a po další už člověk ví, do čeho jde. Jo.
3: Divokému západu jste propadl už v dětství. Čím konkrétně vás fascinoval?
2: No tak určitě v tom dětství hraje roli ta romantika. Jo. Já jsem strávil půl života po lesích v divočině, tábořením a dalšíma věcma, takže se to tak všechno tohleto prolínalo. Asi i taková ta volnost nějakého pohybu, nebo jak bych to nazval, těch aspektů, které to spojuje. Celá řada.
3: Jestli pak by ten malý kluk řekl, že jako dospělý přenese kus divokého západu vlastníma rukama sem do Plzně?
2: To samozřejmě vůbec ne, že jo, to. A hlavně v té době, kdy já jsem tady s ním začínal, což byla hluboká totalita, tenkrát něco takového říkat nahlas se nikomu moc nelíbilo, že jo, propagace Ameriky, že jo, a podobně, takže to vůbec člověk ani ve snu nenapadl, protože to bylo asi taková utopie, jako letět na měsíc, jako jo. Takže, že pak někdy v budoucnu něco takového tady bude člověk tvořit, to vůbec ani náhodou by mi to nenapadlo.
3: A opravdu jste ten svůj v uvozovkách let na měsíc realizoval vlastní rukama. Já jsem to neříkala náhodou.
2: Ano, je to práce našima rukama, on je to všechno v takovém trošku, než by to takhle nevypadalo nebo nebylo, ale my tady nemáme jako ty obrovský baráky, který třeba člověk vidí v těch filmech, jo, protože to vůbec tady není reálně něco takového dělat, ale snažíme se to ukazovat tak, jak to bývalo a i jak to bylo vybavené.
3: Teď už tady i bydlíte, takže ve vašem případě se skutečně jedná hlavně o životní filozofii a o životní styl.
2: Já myslím, že jo, že to tak skutečně je. Ono, když se v něčem pohybujete většinu života, nebo skoro celý život, dá se říct, tak ono to do člověka nějak celý jakoby vnikne, nebo vejde to do vás, jo. Takže prostě je pro vás normální v tom být, v tom žít, v tom existovat a ta filozofie v tom určitě je, no.
3: A to nejdůležitější, co jste přenesl do svého života?
2: Co se týká té filozofie, tak já bych řekl, že úplně asi to jakoby nejvíc je od těch Indiánů, jo, protože to ostatní, jako když si to člověk vezme, tak do té Ameriky šli lidi všech národností, všech různých prostě vyznání a tak dále z celého světa v podstatě. I tady od nás Čech tam šlo hodně lidí, jo. Takže mnohdy i lidi, kteří by tady tenkrát pověsili, tak odešli tam, protože tam na ně nikdo nemohl, jo. Takže ta filozofie těch přistěhovalců těžko se v tom asi úplně nějaká hledá, jako jo. Kromě toho, že se chtěli mít většina z těch normálních lépe, že jo, protože tady bylo Rakousko-Uhersko, v té době to pro normálního člověka, že jo, žádný růžový život nebyl, takže ta vidina, že tam budu na svým hospodaři mít svůj pozemek, byla velice lákavá. Ale já bych to viděl, že my jsme spíš vycházeli, bo ta filozofie je o těch původních obyvatel, o těch Indiánů, o těch původních národů, jo. Protože tam už je to trošku něco jiného, tam už je taková ta volnost, ta svoboda. Ta součinnost s tou přírodou, on se to týká všech přírodních národů na celém světě. To, s jakým málem je možno žít, s jakým málem je možno existovat a my jsme vždycky měli snahu se tomu co nejvíc přiblížit. To znamená umět v podstatě existovat a žít jenom z toho, co je kolem nás. Jo.
3: I v 21. století můžete žít divoký západ. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: A s Jiřím Kohoutem se můžete osobně potkat v sobotu 10. října, kdy se ve Westparku v Plzni koná americký den.
0: Milujeme západní Čechy.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Znělka otevřela pondělní rozhlasové tržiště ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je k dispozici studiová linka 221 55 37 37 a pokud máte inzerát ke zveřejnění, máte možnost teď ve 14 hodin a 47 minut telefonovat do našeho pondělního dobrého odpoledne. Tady je prostor pro vaše telefonické inzeráty. Ještě jednou telefonní spojení do našeho pořadu 221 55 37 37 a pokud něco prodáváte, chcete koupit, máte možnost nabídnout váš inzerát každý všední den chvilku před 15. hodinou do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Sleduji telefon, ale zatím žádný inzerát nepřichází, nic se neděje, ta rubrika je k dispozici každý všední den v pravidelném čase, pokud byste chtěli inzerovat jindy, tak máte možnost každý všední den chvilku před 15. hodinou. Dnes tedy bez inzerátu, ale také zítra otevřeme rozhlasové tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Stavba nové hasičské zbrojnice v Chebu v Hájích skončí příští rok na jaře. Veterinární služba první pomoci se v Karlovarském kraji osvědčila. Denně ošetří desítky zvířecích pacientů. V újezdu nad lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chebu v části Háje pokračuje výstavba nové dvoupodlažní zbrojnice pro potřeby sboru dobrovolných hasičů. Za stavbu zaplatí město přes 50 milionů korun. Nová budova nahradí dosavadní nevyhovující prostory a nabídne hasičům nové moderní technické zázemí. Objekt bude sloužit i veřejnosti a taky studentům. Práce by měly skončit na jaře příštího roku.
5: Součástí stavby je garáž pro stání zásahových vozidel, moderní šatny, hygienické zázemí i sklady. V prvním patře získají hasiči školící místnost, odpočinkové zázemí i kancelář velitele jednotky. Menší klubovna, která v objektu vznikne, bude sloužit veřejnosti při pořádání sportovních akcí. Školící místnost pak bude určená taky pro praktickou výuku nově vznikajícího oboru požární ochrana v rámci integrované střední školy. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
3: Zastupitelé Karlovarského kraje jednali se zvěrolékaři, kteří zajišťují veterinární službu první pomoci v regionu. Podle krajské mluvčí Jitky Čmokové setkání sloužilo primárně ke zhodnocení dosavadního fungování služby, diskuzi o zkušenostech z praxe a možnostech jejího dalšího zlepšování. Služba se podle veterinářů i jejich klientů osvědčila. Během jedné směny ošetří v průměru kolem 20 pacientů, často i více. Zároveň vyřizují řadu telefonických konzultací a pomáhají chovatelům na dálku. Do systému se v současnosti zapojuje 11 veterinárních ordinací. Služba je dostupná v době víkendu a svátku od 14 do 17 hodin. Salmonelózou se v újezdu nad lesy v Praze nakazilo kolem 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
3: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst na 4,94% HDP. Odhad deficitu pro letošek kabinet zvýšil ze 4,1 na 4,37% HDP. Vláda Roberta Fica původně slibovala do příštího roku snížit veřejný schodek na 3% HDP, což je podle pravidel Evropské unie horní hranice. Později ale od cíle ustoupila. Rozpočet na příští rok počítá například se zvýšením výdajů na obranu z letošních 2 na 2,2% HDP. Návrh ještě projedná slovenský parlament, ve kterém se vláda opírá o křehkou většinu.
7: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková vypadla ze třetího kola turnaje v Pekingu. Ve třech setech podlehla Číňance Cheng.
7: Počasí.
3: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne v údolích místy mlhy, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 4, v údolích bez mlh a větru až 2 stupně Celsia a místy přízemní mrazíky. Na horách 8 až 5 stupňů, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, odpoledne většinou dobré a biozátěž na prvním stupni, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Chebu v ulici Mírová se na vjezdu na parkoviště pracuje na inženýrských sítích, jízdní pruhy jsou zúžené.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací pondělní dobré odpoledne. Je 15 hodin a 5 minut, pondělí 5. října. Pokud jste zaslechli v našem vysílání tuhle informaci, pak vězte, že jste ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. A my jsme za to rádi. Hokejisté Karlových Varů v extralize sehráli minulý týden další 3 zápasy. Házenkářky z Chebu zase nestačily v interlize na Olomouc. Více ze sportu už za malou chvíli v pondělních sportovních minutách. Hezké odpoledne a klidný poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar, je tady další vydání sportovních minut z Karlovarského kraje. Vladislav Janouškovec vám přeje příjemný poslech. Karlovarští hokejisté nejprve vyhráli extraligový zápas na ledě Sparty 1-0, poté Energie zvítězila ve Vítkovicích 3-0. Podle skvěle chytajícího golmana Dominika Frodla měli domácí nejvíce šancí ve druhé třetině.
2: Troufnu si říct, že v první třetině tam nebylo prakticky nic, měli tam jednu možná trošku nebezpečnější střelu. Ve druhý jsme měli nějakou pasáž, kdy jsme Vítkovice trošku pustili nějakých breaků. Ve třetí třetině tam taky podle mě na konci možná nějaká 3minutovka, 5minutovka, že si tam vytvořili šance, ale myslím si, že skvělý výkon týmový, odehráli jsme všechno tak, jak jsme měli.
1: V neděli si v zápročeském derby v Matony aréně Karlovy Vary poradili s Plzní poměrem 4-1. V Maxalize Sokolov podlehl na svém ledě Chomutovu 3-4 a byla to pro něj pátá porážka v řadě. Pokračuje obránce Baníku František Kleina.
3: Já jsem si myslel, jako slušný výkon, urvali jsme se celý zápas. Bohužel se jako strašně moc pereme o to, aby jsme dali aspoň nějaký gol, to jsme se naštěstí pomohli přesilovkama, třeba golama. Bohužel pak uděláme pár jako zbytečných chyb, který nás stojí jako výsledek, ale musíme jako kladně hodnotit výkon mužstva. Bojovnost tam byla až do konce, myslím, že jsme nevypustili ani minutu a bohužel na ty body nestačilo.
1: Házenkářky házené Kinžvart SK Cheb v českém poháru vyřadili Vršovice. V interligovém duelu v Olomouci ale neuspěli. Přestože vedli 5-0, prohráli 28-33. Pokračuje spojka Tereza Michalcová.
4: Po výborném vstupu do zápasu, kdy jsme vyvinuli na soupeře obrovský tlak, jak v útočné, tak obranné fázi, bohužel přišla fáze, kdy se nám přestalo dařit v efektivitě zakončení a naše chyby soupeř trestal rychlými góly a postupně snižoval náskok.
1: Ve čtvrté fotbalové lize prohrál Sokolov na půdě Tempa Praha 1-4. Zahozených šancí litoval trenér Baníku Lukáš Kislinger.
5: Do 32. minuty jsme byli herně lepší. Vytvořili jsme si několik jasných brankových příležitostí. Bohužel nás poslední dobou trápí to, že nedokážeme proměnit. My jsme vedli 1-0 z penalty. Soupeře jsme nechali vyrovnat dětskými chybami v našem obraném vápně. Ve 32. minutě dostal náš stoper Míša Kabancov červenou kartu. Soupeř převzal otěže zápasu. Ten výsledek vypadá hrozivě, nicméně kluci odmakali celý zápas a my jsme vlastně inkasovali branky vždycky po naší obrovské šanci, kterou neproměníme.
1: Ostrov porazil Chomutov 2-1 a Karlovy Vary podlehly Meteoru Praha 2-3 a v tabulce jsou až desáté. O špatné defenzivě mluví kouč Slávie Marián Geňo.
6: Je to takový dozadu nezajištěný a jsme za to potrestaný. Dneska, kdybychom měli o ty tři bodíky třeba víc, tak jsme v té tabulce taky trošku vejš. Znají to sebevědomí, by bylo vyšší, ale takhle to prostě je, už to vrátit se nedá. Je to další prohra doma, která nás mrzí a teď bude důležitý, jak to mužstvo zareaguje nějakým výkonem a přístupem k dalšímu zápasu venku.
1: Hvězda premizovala se štětím 1-1, když bod zachraňovala v závěru. Pokračuje obránce Šimon Hudlický.
7: Dostali jsme opět laciný gol z rohového kopu. Po gólu jsme ale nesklopili hlavu, což se nám stávalo dost často a znovu jsme se hnali za vyrovnáním. A v 80. minutě jsme se dostali do šance, kde hezkou střelou srovnal Vláďa Číš. A v závěru jsme měli ještě několik šancí, kdy jsme mohli utkání otočit v náš prospěch, což se nám nakonec bohužel nepovedlo.
1: Hejbalisté Karlových Varů v úvodním semifinále play-off extraligy prohráli ve Vsetíně 2-5. Druhé semifinále je na programu v sobotu 10. října od 17 hodin v Sokolovské hale. Tolik sportovní minuty s datem 5. října. Od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Také Marie Rotrová hudebně v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za minutu bude 15:30. Obyvatelé Karlových Varů si stěžují na skupinky chlapců, které nebezpečně jezdí po městě na elektrických koloběžkách. Podle svědků často nedodržují pravidla silničního provozu nebo ohrožují chodce.
1: Mě to vadí, protože je neslyšíte,
2: říká obyvatel Karlových Varů Milan.
1: Nevíte, jestli jsou za váma, nejsou, jezdí hrozně rychle. No a je to nebezpečný, když o nich nevíte.
2: Paní Radka zrovna uskočila před rychle jedoucími koloběžkáři. Děje se vám toto často?
3: Často. Nemají kolikrát snahu se nějak vyhejbat nebo tohleto, jo. No, rozčuluje mě to, ale co uděláme? Nic.
2: Teď projeli opravdu rychle, cítíte se tady na té stezce bezpečně?
3: Ne, musíme pořád dávat bacha.
2: Dceru na dětském hřišti blízko cyklostezky hlídá paní Sabina, kolem nás projíždějí velice rychle kluci na koloběžkách. Co na to říkáte?
4: Že mi to vadí, jsou nebezpeční, neberou ohledy a jezdí si tady jak chtějí, na hřišti, na stezce, všude.
2: Co třeba v provozu, nepotkala jste je nikdy?
4: Jo, to asi taky, jo, taky po silnicích, tam by podle mého neměli co dělat.
2: Po cyklostezce na náplavce řeky Ohře projíždí hlídka státní policie s rozblikanými majáky. Na chvíli se tu situace uklidní a jezdí se tu pomalu a opatrně. Jakmile majáky zmizí, začne se tu zase jezdit rychle.
5: Martina, tvoji koloběžku mají policajti, státňáci.
6: A co ty?
5: Ne, já jsem jim ujel. Ale jeďte radši pryč, oni se chtějí semka podívat.
2: Jeden z party koloběžkářů, Vladislav, se brání, že na koloběžce jezdí tak, jak se má.
6: A to jsou fejky všechno, já taky jezdím na koloběžce, jedu mi to 25, takže já to neřeším.
2: Jezdíte i mezi lidma, nemáte z toho strach?
6: Z toho strach jako nemám, ale já vždycky zabrzdím před lidma a řeším vždycky, aby všechno bylo v pohodě. No.
2: Podle vyjádření státní policie její příslušníci za minulý měsíc žádnou elektrokoloběžku nezabavili. Na její zabavení ale policie pravomoc má. Pokračuje policejní mluvčí Kateřina Pešková.
7: Typicky může jít například o dopravní nehodu se zraněním, jízdu pod vlivem alkoholu či drog, podezření na trestný čin nebo zábavu.

0: vážný dopravní přestupek. Elektrokoloběžku lze zajistit také tehdy, pokud je potřeba ověřit její technické parametry, například ta svými vlastnostmi nespadá do kategorie motorových vozidel, k jejíž řízení je potřeba řidičské oprávnění.
1: Na neupravené koloběžce s omezovačem rychlosti do 25 km za hodinu se může po cyklostezce a silnici jezdit za stejných podmínek jako na kole. Omezení platí pouze na chodníku. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
2: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Hezké odpoledne. V 15 hodin a 36 minut jste ve společnosti pondělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čas na soutěž, také v pondělním vysílání. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37. A o co dnes můžete soutěžit? Písně Jdem zpátky do lesů, Padly vody, Krásnou pálavou či Nezacházej slunce v podání folkové kapely Žalman a spol. Nechybí na albu My vyhnaní z ráje. Je tam 22 písniček, které máte nejraději. To CDčko vydala kapela jako připomínku 60. výročí okamžiku, kdy 16-letý Žalman poprvé zahrál akord Smaj 7. Seznam skladeb určili sami fanoušci a vybrali skladby, které mají nejraději z celé Žalmanovy tvorby. A my vám právě tohle CDčko nabízíme v naší dnešní odpolední soutěži na telefonu 221 55 37 37. Je tady první soutěžící, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Zdravím, pane Petře, tady Honza z severu.
0: Jene, já vás zdravím na sever Čech. Vy už víte, že soutěžíte o to zmiňované CDčko, které vydala kapela Žalman a spol. A mě by teď zajímalo, dobře poslouchejte. Žalman založil svého času takzvané trio Žalmanův jihočeský výběr. To byly prvopočátky hudební kariéry Pavla Lohonky, takto Žalmana Lohonky. Tehdy v tom triu účinkovali Pavel Lohonka, Pavlína Jíšová a Antonín Hlaváč. A mě by zajímalo, ve kterém roce se poprvé konalo vystoupení tohoto tria Žalmanův jihočeský výběr. Ještě to nebyla kapela Žalman a spol. A ve kterém roce účinkovali na Portě v Plzni. A já vám dám tři možnosti. Bylo to za A v roce 1982, nebo za B v roce 1984, anebo za C na Portě v Plzni v roce 1986.
1: Já bych typnul ten střed, no.
0: Tak. Vy typujete střed, rok 1984, Plzeň a Portu, tak není to ta střední cesta, bohužel. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak příště, ano, zkuste to příště s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Soutěžíme každý den v ranním a odpoledním vysílání. Teď už tady máme dalšího soutěžícího ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Renata.
0: Renato, zdravím vás. Odkud nám telefonujete, jenom pro zajímavost?
2: Já z Chebu.
0: Z Chebu. Tak Renato, zbývají dvě možnosti. Ve kterém roce se představilo zmiňované trio, ještě to nebyla kapela Žalman a spol. A máte tady dvě možnosti k výběru. Za A to bylo na Portě v Plzni v roce 1982, anebo Cčko, rok 1986.
2: No, myslím si, vystávám to Cčko.
0: Vydáváte Cčko rok 1986. Není to správně, bohužel. Mě to moc mrzí. Já jsem vás nechtěl vůbec strápit. Já si říkám, že kolik lidí má toho Žalmana rádo. Ale bohužel,
2: já taky.
0: Krásné písničky, znova opakuju, Jdem zpátky do lesů, Padly vody. A to jsou songy, které na to CDčko vybírali právě posluchači a příznivci téhle kapely. Ale varianta byla správná, Ačko, rok 1982. Poprvé to zmiňované trio na Portě v Plzni. Tak moc se omlouvám.
2: No,
0: zkuste někdy štěstí příště s námi. Naslyšeno, hezký den. Tak dnes to našim posluchačům nevyšlo. Ještě jednou tedy, byl to rok 1982 a tam se tehdy na Portě v Plzni poprvé představilo trio Žalmanův jihočeský výběr a tak to byla správná odpověď na dnešní soutěž v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. 15 hodin 40 minut, je čas na další písničku, tentokrát Michal David Nonstop a my vám přejeme hezké odpoledne dnes s Českým rozhlasem Karlovy Vary, rádiem vašeho kraje.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Ve kterou pohádkovou bytost byste se rádi aspoň na chvíli proměnili?
1: Perkulka. Protože chci, abych byla hezká.
2: Pes. A jmenuje se to Mardaduk. Nebo tak něco.
3: Víla a Amálka. Protože se mi to líbí.
4: Jak jsem chtěl být asi vlk.
3: Krateček. Protože se mi líbí dělá kraviny.
5: Křemílek. Protože pořád spí a já miluju spaní.
3: Anděl.
6: Čert. Protože

Srdci Mariánských lázní. To je lázeňský festival Jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Cenový strop na naftu v úterý mírně klesne. U benzínu zůstane stejný jako dnes. Obyvatelé Karlových Varů si stěžují na nebezpečnou jízdu mladíků na elektrokoloběžkách. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Lidé v Karlových Varech si stěžují na skupinky mladíků, které při jízdě na elektrokoloběžkách ohrožují chodce. Podle svědků často porušují pravidla silničního provozu a v pěších zónách jezdí rychle a nebezpečně. Městská policie proto zařadila téma bezpečné jízdy na elektrokoloběžkách do preventivních přednášek na základních a středních školách, říká mluvčí městské policie Karlovy Vary Pavlína Masmanidisová.
2: A ta prevence začíná taky u rodičů, takže apelujeme především na rodiče, aby si s dětmi sedli a aby si s nima popovídali o tom, jak bezpečně a ohleduplně na koloběžkách jezdit.
0: Kancelář architektury města Karlovy Vary připravila na dnešek pro zájemce komentovanou prohlídku areálu bývalého pivovaru v městské části Rybáře. Akce je součástí celostátní akce Den architektury. V této lokalitě má podle návrhu vzniknout nová čtvrť s bytovými domy, náměstím, podzemními garážemi a zelení. Změny by se měly dotknout i přilehlého parku v sousedství základní školy Šmeralova. Proč je důležité využívání právě brownfieldů místo rozšiřování zástavby do krajiny, vysvětlil David Malcát z kanceláře architektury města Karlovy Vary.
3: Brownfieldy nebo obecně kolem centra města existuje spoustu lokalit, které aktuálně nevyužíváme, a samozřejmě vždy je nejlepší to město stavět od prostředka a ne po lokalitách, i třeba z toho důvodu, že v centru máte víc služeb a lepší vlastně občanskou vybavenost.
0: Komentovaná prohlídka s architektkou Janicou Šipulovou, spoluautorkou návrhu nové městské čtvrti, začíná v 17 hodin. Dva lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři. Uvedly to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla přepravit ukrajinské obilí do Itálie, zasáhli ale dron. Na pomoc potápějící se lodi vyplula dvě záchranná plavidla. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. Zraněné přepravil do nemocnice vrtulník. Ruské ministerstvo obrany přitom informovalo o zasažení dvou nákladních lodí u ukrajinského pobřeží Černého moře.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne v údolích místy mlhy, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, odpoledne většinou dobré a biozátěž na prvním stupni, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/21 ve Františkových Lázních v části Horní Lomany se poblíž čerpací stanice MOL z důvodu opravy povrchu vozovky jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
4: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
1: Humoriáda.

0: písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No,
1: protože... To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidlo se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženich, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková z Vyškova, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Salenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná jistrka Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě a nebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V Humory Jádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký.
1: Děkujeme. Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló? Haló?
3: Hola.
5: No, prosím. Tady Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete.
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
6: Paní Tomsovou zdravíte.
3: Děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano.
7: Dobré odpoledne. Zdravotně z vás zdraví posluchačka Jana. A prosila bych Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale v konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu? Češtiny,
3: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že ti skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jde a Věra Chytilová?
3: No já nevím. No, radši se do
1: nedá
3: toho
1: se
3: nebudu
1: na
3: pouštět.
1: Imitátorku z hlasatelky?
3: Ne, radši ne.
1: Dobře.
3: Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Guten Tag. Jo. A Věra Chytilová režiruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jí to už?
9: Neříkal jsem jí to?
8: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom si říkám, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč necháješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
10: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl jako krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko, všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No,
1: dalšího?
3: Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: to po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let, 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal on, musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby nebylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo. Ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, že to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně

0: už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo, říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Jako, já to vrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera já jsem vyšel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejedl, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. Tak se koukám na hodinky, koukám a vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde 2:45, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to byl Lukáš Pavásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
3: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle.
2: No,
3: ale
2: to
3: tohle
2: ještě
3: bylo velmi vtipné.
2: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
3: tak jo,
2: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

give us men, and we'll see beat multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Mm-hmm. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna mm-hmm. zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho,
2: v Luhačovicích,
5: který jenom poslouchá.
2: No, no vidíte, vidí, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, no. Dáváme do
3: taková seznamka.
5: No, z Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava Skobilic.
2: Dobrý den.
3: Ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. My volitratuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
3: no, to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Maženku.
1: Ano. Mary.
2: Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce, dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já o to asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex-ofo.
7: Ex-ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: sedět. Pane obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž šmejdi udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatéra pouze vydával.
5: Co na to obžalování?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsný?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Silničáři dnes uzavřeli část silnice mezi Rosnicemi a Sedlecem u Karlových Varů. Svojšín na Tachovsku obnovil pomník obětem první světové války. Uhlí v Česku meziročně podražilo a zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Silnice třetí třídy v ulici Rosnická v Karlových Varech je ode dneška uzavřená. Podle karlovarského magistrátu omezení potrvá do 13. října. Objížďka vede obousměrně přes Čankov a Rosnice směrem na Starou Roli. Řidiči se musí řídit přechodným dopravním značením. Svojšín na Tachovsku dokončil obnovu kamenného památníku nedaleko zámku. Původně připomínal místní oběti první světové války. Později se z něj ale stal univerzální pomník obětem válečných konfliktů. Obec se rozhodla vrátit pomníku původní podobu a význam. Podle vedení Svojšína bylo nutné nejdřív památník opravit, což se povedlo i díky krajské dotaci. Následně obec s pomocí archivů v Tachově nebo v Rakousku dohledala jména všech 65 prvoválečných obětí ze Svojšína a okolních osad, které tehdy patřily do místní farnosti. Všechna jména jsou teď znovu na pamětní desce. Obnova drobné památky přišla na necelých 800 tisíc korun. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, oproti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
5: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
6: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku, uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
7: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
6: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
8: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
6: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Na stovkách francouzských středních škol pokračují studentské protesty. Studentům vadí mimo jiné nedostatek učitelů nebo přeplněné třídy. Ve městě Lens na severu Francie přišel o ruku 15-letý mladík po tom, co ze země zvedl policejní paralyzující granát. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Ty podle policie často uměle podněcují výtržníci. Ve Francii dnes zůstalo zavřených asi 500 škol. Na zítřek studentské spolky chystají celostátní demonstraci.
0: Sport.
4: České volejbalistky si po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Na šampionát v příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku. Účast českého týmu dnes potvrdila Mezinárodní volejbalová federace. Turnaj pro 32 týmů se na přelomu srpna a září uskuteční ve Spojených státech a Kanadě.
0: Počasí.
4: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne v údolích místy mlhy, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 4, v údolích bez mlh a bez větru až 2 stupně Celsia a místy přízemní mrazíky, na horách 8 až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, odpoledne většinou dobré a biozátěž na prvním stupni, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Karlových Varech na silnici 6 na úrovni Čertova ostrova je z důvodu opravy železničního mostu nad silnicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Komunální volby 2026.
1: Hezký podvečer vám přeje Radim Jehlík. Začíná první z předvolebních debat Českého rozhlasu Karlovy Vary. Od pondělí až do středy vám vždy po 17. hodině představíme jednotlivé strany a hnutí, které kandidují do letošních podzimních komunálních voleb v krajském městě. Do zastupitelstva města Karlovy Vary kandiduje letos celkem 9 politických subjektů. My jsme v tomto týdnu připravili sérii 3 živě vysílaných debat s lídry kandidátek, případně s jejich zástupci z daných kandidátních listin v krajském volbách. O složení jednotlivých debat rozhodl los za účasti státního notáře. Přehled rozlosování najdete na webových stránkách rozhlas.cz/volby. Dnešní, tedy té první debaty, se na základě losu zúčastní zástupci, respektive dnes zástupkyně těchto politických subjektů. Starostů a nezávislých vítám Žanetu Salátovou. Dobrý den.
2: Krásné pondělí všem posluchačům.
1: A Svobody a přímé demokracie vítám Evu Plhovou. I vám dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A pozvali jsme i zástupce Motoristů sobě. Její lídrině Katarína Vlčková ale pozvání nepřijala.
0: Komunální volby 2026.
1: Základními okruhy diskuze budou tato témata: doprava, odliv obyvatel nejen z kraje, ale především z krajského města a turismus v Karlových Varech. Dámy, na řadě je v úvodu představení každé z vás, tedy kandidátek a vašich programových priorit, se kterými jdete do podzimních voleb. Máte zhruba minutu na ty základní informace, tedy představení sebe, strany i vašeho programu. Začneme u paní Salátové, Starostové a nezávislí.
2: Tak já moc děkuji za pozvání. Tak jmenuji se Žaneta Salátová, jsem současnou zastupitelkou města Karlovy Vary právě za starosty. Svojí profesí jsem vystudovaný sociální pracovník a pracuji v 15 let v organizaci Mateřské centrum Karlovy Vary, kde jsem zřídila 3 dětské skupiny, zřídila jsem krajské dobrovolnické centrum a zřídila jsem centrum dětské pomoci, které nabízí psychologickou pomoc dětem do 18 let zdarma. Takže můj aktivismus směřuje k tomu pomáhat lidem v Karlových Varech a snažit se jim co nejvíce usnadnit tady život i ve chvílích, kdy přijde nějaký nečekaný kolaps. Co se týká starostovského programu, tak tam jsem toho názoru, že nemůžeme pracovat na jednom konkrétním tématu, na jedné konkrétní bolístce, ale musíme prostě komplexně pracovat na všem, ať už se to týká dopravy, bydlení, nízkých mest a odliv lidí, odliv mladých lidí z regionu a dalších bezpečnost, bezdomovectví, kultura, sport, to všechno jsou samozřejmě okruhy, s kterými se zabýváme, které v programu máme na řešení, ale jako naší velkou představou a cílem a snem je, aby se tady žilo hlavně Varákům, kteří tady žijí, pracují, rodí děti, zakládají rodiny, starají se o seniory.
1: Děkuji za ten úvod. Eva Plhová, SPD.
3: Dobrý den, jmenuji se Eva Plhová, pocházím z Karlových Varů, žiji zde v Karlových Varech již svůj celý život a mám rodinu, mám 2 šikovné kluky, už dospělé, oba 2 se věnují sportu tak jako já, dlouhodobě, protože jsem závodně lyžovala, tak i ve své praxi jsem se věnovala lyžařskému klubu a práci s dětmi. Jinak aktivně mojí profesí je učitelka na střední pedagogické škole tady v Karlových Varech, kde již více než 20 let vzdělávám a pracuji s mladými lidmi, slyším jejich problémy a vím, co je trápí. Také jejich optimismus a nadšení v rámci života zde v Karlových Varech a to je ten důvod, proč se chci já za stranu Svoboda a přímá demokracie podílet právě na tom, aby Karlovy Vary obnovily svoji prosperitu, růst a ekonomiku.
1: Děkuju.
0: Komunální volby 2026.
1: To bylo to představení. Prvním tématem je tedy doprava. Město pálí především nedostatek parkovacích míst, absence parkovacích domů, nevyřešená situace kolem napojení budoucí D6 na krajské město Karlovy Vary. V těch pár minutách se to pokusíme rozebrat. Kolik vlastně parkovacích míst Karlovy Vary podle vás, paní Plhová, potřebují? A kde je sehnat?
3: Tak parkování přímo ve městě teď změnilo svoji podobu pod tedy názvem Easy Vary. Nevím, jestli úplně vyhovuje všem občanům Karlových Varů, protože probíhá online, digitálně a možná starší občané, seniori s tím zpočátku mají velké potíže, takže věříme, že tahle situace se vylepší. Co se týká aut kteří, a hostů, kteří k nám přijíždí z celé republiky, případně ze světa, tak tady jednoznačně nám chybí parkovací domy, které by sloužily jako záchytná parkoviště před vjezdem do centra města. Takže ty parkovací domy, to je velký rest, který máme právě pro občany a hosty, a tím by jednoznačně se ta situace dopravní v Karlových Varech vylepšila. My počítáme s tím, že bychom zvýhodnili občany Karlových Varů právě při parkování a vymysleli nebo upřednostnili inteligentní řešení právě proto, aby i ten průjezd Karlovými Vary, případně i to centrum bylo odlehčené právě od té náročné dopravy, která tam zatím je, a ty omezení jsou.
1: Jak by řešili nedostatečnou možnost parkování v Karlových Varech starostové a nezávislí? I vy, paní Salátová, jste pro parkovací domy jako, řekněme, to hlavní řešení?
2: Samozřejmě, parkovací domy nám tady chybí a jsou dlouhodobě slibovány. Teď už se nám trošičku blízká aspoň u jednoho na lepší časy, ale každopádně my bychom si nechali zpracovat strategii jednotlivých čtvrtí, protože nejde řešit vždycky jednotlivou čtvrť a opomíjet to, co kolem ní je, protože pak se přesouvá ta dopravní situace nelibá do těch ostatních čtvrtí. Takže když někde něco vyřešíme, tak to většinou přesuneme potom někam jinam. Takže udělat nějakou strategii, zmapovat parkovací místa tam, kde udělat další možná stání, třeba napříč a podobně, tak využít určitě toho. Určitě bolavým místem je parkování u krajské nemocnice. Tam to stěžuje nejen klientům nemocnice, nejen pacientům, ale i samotným lidem, kteří tam pracují. Určitě nějaký rezidentní stání je dobrý směr, ale pozor na to, to další parkovací místa nepřivede, neudělá. Je to ale dobrý vstřícný krok k našim občanům. Já bych akorát, zdá se mi, že je zbytečně přísné to, že je to limitováno pouze na trvalý pobyt. Myslím si, že by to mohlo jít i na nájemní smlouvu, což zase potom i lidem, kteří tam trvalý pobyt nemají, tak je zbytečně obtížné. Ale určitě parkovací domy, určitě nějaký další spojení s MHD a podobně, který záchytná stanoviště pro automobily, které přijíždějí sem mimo
1: Ještě
2: Barské.
1: Na ty parkovací domy se zeptám, ale opravdu jenom krátce. Mluví se v posledních měsících a letech minimálně o třech parkovacích domech. Jeden u hotelu Martel v Drahovicích, druhý u Galerie umění v Karlových Varech, třetí, jestli se nepletu, v areálu Kattenbecku v Tuhnicích. Jsou to podle vás ta správná místa, nebo stavěla byste parkovací domy ještě někde jinde?
2: Já tady nemám zmapovanou situaci, takže já by určitě s těmi třemi souhlasím. Jsem ráda, že se u Martelu už něco rozhýbalo a že tam opravdu se svítá na dobré časy, ale co se týká Pupu, tak tam vím, že jsme ještě daleko a lázeňský hosté opravdu nemají kde parkovat.
1: Ptám se úplně stejně, paní Plhové, jsou to ta správná místa pro parkovací domy, nebo máte ještě vytipované nějaké jiné lokality, kde byste si představovali vy jako SPD, že by měly stát?
3: Za nás lokality jsou vybrané správně. Jsou to cesty, které jsou příjezdové právě pro Karlovy Vary. Tudíž tím v podstatě bychom zachytili veškerou tu dopravu hostů, kteří k nám přijíždějí. Samozřejmě musí být další napojení MHD, které odveze lidi do centra. Případně máme vláček, který odváží turisty přímo do těch míst centra. Tady jednoznačně ale je nutné zrychlit tu výstavbu. Jo? Nemůžeme čekat na to další 4-5 let, než ty parkovací domy a projekty jsou hotové, takže jde o to rozhodnutí začít stavět.
1: Jak vyřešit konkrétně napojení D6 na Karlovy Vary? Jakou cestu vy jako jednotlivé strany, tedy ve vašem případě SPD a starostové a nezávislí, podporujete? Stavba D6 probíhá, za pár let bude na hranicích Karlových Varů. Jakou cestou by šlo SPD?
3: SPD upřednostňuje tunelové řešení průtahem města. To znamená, že napojení na současný průtah, který vede městem, je dočasné řešení. Myslíme si, že ten průtah bude zatížen velkým množstvím aut a napojení D6 na tenhle průtah tu dopravu jednoznačně zpomalí. Takže věříme, že rozhodnutí ředitelství silnic a dálnic brzy tuto prioritu dá na stůl a rozhodne, protože tady vidíme vidíme jako velkou rezervu a D6 bude brzy dostavěna, Pražský most opravený, takže jednoznačně nám průtah jako poslednímu z krajských měst chybí a to vidíme jako velký nedostatek.
1: Jakou cestu zvolit, až přijede velká doprava z D6 do Karlových Varů, paní Salátová, Starostové a nezávislí?
2: Tady je potřeba říct, že my jsme v tomhletom směru zaspali takových 25 let, kdy jsme měli začít tuto situaci řešit. Tady už nám klepe opravdu dopravní situace na dveře a my teprve rozhlížíme o tom, jakým způsobem se k tomu postavíme, což je opravdu jako hrozně pozdě. My si musíme uvědomit, že teďko neřešíme situaci, která vyřeší teďkon přímo na tu návaznost pro tuhle tu generaci, ale rozhoduje se o ty už další generace, takže my musíme mít vymyšlenou nějakou strategii pro současnou chvíli a to je posílit nějakým způsobem průtah P+R, záchytná stanoviště, bezplatná MHD, aby návštěvníci, kteří budou přijíždět do těch Karlových Varů, zanechávali auta na kraji města a měli možnost se do města dostávat bez aut. Musíme to teďkon řešit nějaký alternativní způsobem, protože nemůžeme očekávat, že luskneme prstem a bude nám tady stát tunel, anebo nám tady bude stát nový obchvat.
1: No a ti, kteří budou projíždět městem, tak měli by jet tunelem nebo obchvatem?
2: Já bych tohleto rozhodnutí nechala určitě na odbornicích, protože nejsem úplně přesvědčená ani o jedné variantě. Každá z těch variant, co jsem četla studie, tak má svoje pro a proti, takže tady bych to opravdu nechala na odbornicích, ať rozhodnou oni to, co pro Karlovy Vary nejlepší.
1: Děkuji.
0: Komunální volby 2026.
1: Tolik prvnímu tématu předvolební debaty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hosty jsou Eva Plhová z SPD, Žaneta Salátová z Hnutí STAN a Katarína Vlčková z Motoristů pozvání nepřijala. Chtěl bych probrat odliv obyvatel. První otázka zní relativně jednoduše a napřímo, jak by vlastně město mělo zabránit odlivu obyvatel. A teď ani nemyslím do jiných krajů, jak se o tom mluví, ale v případě Karlových Varů spíš do spádových nebo dalších okolních měst a obcí. Paní Salátová, začneme u vás. Jak tomu zabránit?
2: Tak myslím si, že pro nás nejbolestivějším místem je bydlení. Pokud tady nenajdou, budu teď třeba říkat mladí lidé, pokud tady nenajdou nájemné bydlení, které si budou moc dovolit, tak budou utíkat do těch okrajových částí, do těch spádových oblastí právě za Karlovy Vary. Pokud nemusí to být jenom mladí lidé, ale pokud si tady prostě občan Karlových Varů nebude moc dovolit nějakým způsobem normální bydlení, tak bude utíkat. Pokud tady nebude mít dobře zaplacenou práci, tak bude utíkat. Pokud bude mít práci v Německu nebo dojíždět kamkoliv jinam, tak se bude stěhovat někam poblíž, kde to bude mít pro něj dostupnější. Takže my musíme zajistit jak nájemní bydlení, který se bude moct občan Karlových Varů prostě dovolit a na který nebude muset mít dvě práce, za kterýma bude muset dojíždět někam jinam.
1: Proč lidé se stěhují třeba, paní Plhová, podle vás do Dalovic, Otovic, Jenišova, dalších obcí poblíž Karlových Varů, ale nezůstávají v krajském městě?
3: Jednoznačně je to trh, který v Karlových Varech v současnosti stojí trh zbyty. Určitě to ovlivnilo jak tedy válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, tak situace s cenami bytů, kdy vlastně v Karlových Varech jsou velmi nízké příjmy, ale vysoké náklady a vysoké ceny bytů. Takže tady v tomto ohledu věříme, že se teď ten trh sklidní nějakým způsobem. Současná radnice začala výstavbu těch startovacích bytů, ale je to velmi pomalé, 40 bytů nestačí, takže jednoznačně je nutné obnovovat městský fond, revitalizovat fond města právě v té bytové dostupnosti a poskytnout byty právě mladým rodinám, které máme k dispozici jako město. Jo? Ne snažit se ty byty nabízet k prodeji, ale právě využít toho možného nájemního bydlení pro mladé rodiny. Takže tady si myslíme, že to je veliký dluh a těch bytů, které Karlovy Vary mají, je málo a čas běží velmi rychle a dlouhodobě se nedaří právě už i současnému vedení města přilákat mladé lidi zpět, což tedy vidíme jako velký problém.
1: Myslíte si, že výstavbou nových bytů se dá zastavit ten odliv obyvatel? Teď se zeptám vás obou dámy.
3: Je to jeden z faktorů, je to klíčový faktor toho bydlení, ale my věříme, že i soužití mladých lidí třeba s generacemi napříč je možné, takže není to jenom tenhle problém, je to i atraktivita pracovních příležitostí, je to atraktivita vzdělávacích institucí, která nám tady chybí. Takže myslíme si, že právě pro mladé lidi, a to vím, že mladí lidé chtějí v Karlových Varech být, chtějí chtějí tady žít, chtějí tady se vzdělávat a ty příležitosti nemají. Takže tady máme velký dluh a je možné určitě pro to něco udělat. Minimálně s veřejnou vysokou školou nebo další vzdělávací instituce typu IQLandia, Techmania. Proč jiné města to mají a my ne? Takže v Karlových Varech v oblasti třeba přírodovědného vzdělání, v případě lázeňství, tady ty možnosti jsou. Máme tady i na to vědecké projekty, výzkumné ústavy, ale nemáme to pro lidi, takže tady zpřístupnit lidem tady ty možnosti určitě zapotřebí.
1: Stejná otázka na paní Salátovou, je to bydlení ten největší problém odlivu lidí?
2: Myslím si, že pokud se bavíme o tom, že to není z kraje, ale do těch spádových oblastí, tak to je určitě jeden z největších problémů práce, levná mzda a bydlení určitě. A já bych se podle to také podepsala a doplnila bych to. Určitě teďkon už v tuhle tu chvíli máme poměrně pěkné sportovní zázemí a zajímavé kluby a já bych to ještě obohatila kulturou.
0: Komunální volby 2026.
1: Tolik druhé téma předvolební debaty Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hosty stále jsou Žaneta Salátová za Starosty a nezávislé, Eva Plhová z SPD a mohla být i Katarína Vlčková z Motoristů, ale pozvání nepřijala. A ještě jedno téma, na pár minut probereme, turismus. Otázka, která odstartuje tohle téma, vlastně zní, co by město mělo nabídnout turistům, aby přijeli do Karlových Varů na delší lázeňský pobyt a ne na ten klasický wellness víkend, který vídáme poslední dobou. Začneme teď tady u paní Salátové.
2: Tady je problematika dvou věcí. Pokud budeme chtít, aby navštěvovali lidé jako lázeňské město a užívali se tady lázeňství jako takového, tak musíme nějakým způsobem takhle napropagovat, takhle ty lázně jet. Nestačí jenom to, že jsme v UNESCO, ale musíme jet i vlastně propagaci tímhle tím směrem. Ale teď je otázkou, jestli současné lázeňské domy jsou připraveny na tohleto klientelu, jestli to pro ně to, co dostanou z pojišťovny, není málo, jestli se nezvykli už trošičku na jiný standard, to je otázka. A druhá věc je, že já bych se úplně nevyhýbala tomu krátkodobému pobytu. Já bych docela si myslím, že jako lázeňské město bychom měli zabojovat na ministerstvu tím, abychom měli povolení dělat i třeba zážitkové lázeňské pobyty, které by byly kratší, na kratší dobu, ale vlastně lidé by mohli ochutnat, jak to lázeňství chutná, jaké to je a možná by si potom přikoupili i ten delší pobyt, anebo by využívali lázně právě pro ty krátkodobé pobyty, ale tam samozřejmě musíme trošičku legislativně zamakat na tom, že protože lázeňství je chráněno horním zákonem a tam musíme mít povolení k tomu, abychom takovouhle věc mohli využít, aby jsme ten náš poklad, ty prameny mohli i tímhle tím směrem, ale myslím si, že by to byla jedna z cest.
1: Jak vrátit Karlovy Vary, jestli to můžu tak nadneseně říct, na mapu těch lázeňských měst a nejenom wellness pobytových víkendových destinací?
3: Jednoznačně Karlovy Vary jsou bohatým, krásným, historicky uchvatným městem. A myslím si, že tady máme velké rezervy v propagaci. Je potřeba ukázat atraktivitu míst a zajímavostí, které zde máme, protože ty pobyty, které od lidí chceme, nejsou jenom dvoudenní, třídenní, ale jsou i dlouhodobější. Takže nejen lázeňské pobyty, ale pobyty třeba týdenní pro rodiny s dětmi musí nabízet ještě další akce, které my v Karlových Várech umíme zorganizovat. Ať to jsou akce sportovní nebo akce kulturní, akce lázeňské, které máme otevření lázeňských pramenů, protože musíme dokázat i v rámci vlastně oslavy UNESCO města, kterým jsme, že to umíme a dokázat nabídnout lidem i tu atraktivitu nejen v té oblasti pramenů, léčivých pramenů, ale také v té oblasti krásného města, zajímavostí a pestré nabídky programu, které umíme připravit.
1: Takže se shodnete, že je to především o propagaci. A protože je naše debata téměř u konce, tak já vás ještě poprosím o nějaký krátký apel na voliče, proč by měli tento týden v pátek a v sobotu přijít k volbám a volit právě vaši stranu a hnutí. Paní Plhová, SPD.
3: Za naší stranu Svoboda a přímé demokracie bychom byli rádi, pokud bychom získali důvěru občanů Karlových Varů. Věříme, že dokážeme zde vytvořit pracovní podmínky, příležitosti,

0: No tak pokud v Karlových Varech žijete, tak je potřeba i něco udělat pro to, aby se vám tady žilo lépe. A to, co může každý z vás udělat, tak to je přijít k volbám a vybrat si buď to tu svoji stranu, nebo toho kandidáta, kterému věří, že ty Vary udělají krásný. A proč by to měly být starostové? Protože jsme banda opravdu hodně dobrých lidí, kteří to s Varama myslí dobře. Jsme lidi, kteří už tady něco dokázali a pro Vary hodně odpracovali. Jsme z různých profesí a v různou věkovou kategorii. Máme hodně mladých lidí, máme v průměru nejmladší kandidátku. Nemáme žádný politický vazby, nemáme žádný mezi sebou politický dinosaury. Jsme prostě autentičtí.
1: Tolik první předvolební debata Českého rozhlasu Karlovy Vary. Našimi hosty byla Žaneta Salátová za Starosty a nezávislé. Děkuju vám za návštěvu a příště naslyšenou.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A Eva Plhová z SPD, taky děkuju. Naslyšenou.
2: Děkuji a přijďte k volbám, těšíme se na vás.
1: A pozvali jsme také Katarínu Vlčkovou z Motoristů sobě, ta ale naše pozvání nepřijala. I zítra pro vás chystáme další předvolební debatu, do té úterní jsme pozvali zástupce Vary Plus, KSČM a Karlovaráků. Radim Jehlík se pro tuto chvíli loučí, budu se těšit zase zítra. Pěkný večer.
3: Komunální volby 2026.

Jenže na monumentální oponě Městského divadla v Karlových Varech z roku 1886 můžete vidět kromě postav můz také trojici jejich autorů. Jde o France Mače jako violistu, Gustava Klimta jako flétnistu a jeho bratra Ernsta Klimta jako lutnistu. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Horní Slavkov na Sokolovsku opravil jídelnu a kuchyni základní školy v Nádražní ulici. Stavba nové hasičské zbrojnice v Chebu v Hájích skončí příští rok na jaře. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Horní Slavkov na Sokolovsku dokončil rekonstrukci jídelny a kuchyně základní školy v Nádražní ulici. Stavební práce začaly letos v červnu. Podle vedení města opravy stály zhruba 11 milionů korun a část nákladů pokryla dotace. Jídelnu můžou využívat nejen žáci školy, ale i další strávníci.
2: V kuchyni je teď nové gastrovybavení a vzduchotechnika. V jídelně přibyl i nový nábytek a změnilo se také její uspořádání. Úpravy zjednodušily přípravu a výdej jídel. Z Horního Slavkova, Václav Malý, Český rozhlas.
0: V Chebu v části Háje pokračuje výstavba nové dvoupodlažní zbrojnice pro potřeby sboru dobrovolných hasičů. Za stavbu zaplatí město přes 50 milionů korun. Nová budova nahradí dosavadní nevyhovující prostory a nabídne hasičům nové moderní technické zázemí. Objekt bude sloužit i veřejnosti a taky studentům. Práce by měly skončit na jaře příštího roku.
3: Součástí stavby je garáž pro stání zásahových vozidel, moderní šatny, hygienické zázemí i sklady. V prvním patře získají hasiči školící místnost, odpočinkové zázemí i kancelář velitele jednotky. Menší klubovna, která v objektu vznikne, bude sloužit veřejnosti při pořádání sportovních akcí. Školící místnost pak bude určená taky pro praktickou výuku nově vznikajícího oboru požární ochrana v rámci integrované střední školy. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
4: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
5: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
4: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
6: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
4: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
7: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
4: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí. Dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepál zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu, píše agentura Reuters. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0. O titul v Tokiu si Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne v údolích místy mlhy, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, odpoledne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 181 u Královského Poříčí na Sokolovsku bourala 3 vozidla. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný. A na silnici 6 u Stružné na Karlovarsku nedaleko od bočky do Žalmanova havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
8: Krásný a nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. V dnešním pořadu vzpomeneme na jednoho zástupce slavné moravské hudební dynastie Maňasů, Františka Maňase. Ač se jeho písně nestaly vyloženými hity, jako například skladby některých jeho skladatelských vrstevníků, pro svou melodičnost a smysl pro zajímavé harmonie si zaslouží místo na piedestalu historie české a moravské dechové hudby. Dnešní první písničku Františka Maňase nám zaspívají zpěváci Karel Zelníček a Štěpán Mátl a jmenuje se Šedesátka. Text napsala Ludmila Trnková a hrát bude starobrněnská dvanáctka pod taktovkou Josefa Růžičky.

František Maňas se narodil 4. října 1921 v Sehradicích na Valašsko-Slováckém pomezí nedaleko lázeňského městečka Luhačovice. Jeho dědeček i otec byli vynikající hudebníci a proto se František už jako osmiletý začal učit hrát pod jejich dozorem na housle a později přibral ještě trubku a harmonium. Ovšem Františka Maňase podle jeho slov učaroval nejvíce klavír, jelikož se na něm již dalo harmonicky tvořit a mohl se pustit i do prvních skladatelských pokusů. Kapelnická tradice měla za následek, že František musel v 15 letech nastoupit do otcovy kapely na místo svého bratra Václava, který narukoval na vojnu. V té době se v kapele starého pana Maňase sešlo prý dokonce 6 členů této muzikantské rodiny. Polku Podhoranka na text Josefa Nečase zaspívají Eva Veškrnová a Milan Horský opět za doprovodu starobrněnské dvanáctky.

17 letech se František Maňas pokusil o první skladatelský počin. Bylo to tango s názvem Když měsíc svítí a dle jeho vlastních slov nebyl se svou prvotinou vůbec spokojen. Rozhodl se proto pro studium kompozice v Brně u profesora Palkovského, Františka Suchého a Jindřicha Pravečka. Díky tomu začal úspěšně svou skladatelskou kariéru v roce 1943 valčíkem Sněženky, za který už se prý stydět nemusel. Pohádkový valčík nám zaspívají Štěpán Mátl a Aneška Urbánková a doprovodí je orchestr Brněnka pod vedením Miloše Machka. Text napsal Vladimír Fuchs.

V roce 1947 zkomponoval František Maňas zřejmě svou nejúspěšnější skladbu, slováckou polku. Ta měla úspěch i v zahraničí a do svého repertoáru a na gramofonové desky si ji dokonce vybral i slavný německý kapelník Ernst Mosch se svým orchestrem. My si ji poslechneme v podání Vejvorovy kapely a zpěváků Ivany Zbořilové a Josefa Opelta.

V roce 1945 se František Maňas oženil a přestěhoval se do Hevlína, malého městečka na hranicích s Rakouskem. V roce 1961 pak odešel do Brna. Působil zde jako archivář Československého rozhlasu a jako kustod orchestru Studio Brno. Díky brněnskému rozhlasu získal také roční angažmá na světové výstavě v Tokiu v roce 1971, kde hrál na harmoniku v tamnější české restauraci. Starobrněnská dvanáctka nyní doprovodí Evu Veškrnovou a Milana Horského ve valčíku Nejhezčí dar. Text napsala Růžena Sypěnová.

František Maňas se kromě komponování vlastních skladeb věnoval také úpravám moravských lidových písní. Ty mu byly hlavní inspirací v jeho tvorbě. Kromě polek a valčíků skládal i koncertní skladby, do kterých vtisknul právě obraz moravské lidové poezie. Jeho 10 slováckých tanců je známo po celém světě. S mojí drahou kolegyní Ivanou Brožovou vám teď zaspívám polku Zbraslavanka, která nás v textu Miloslava Študenta zavede do Zbraslavy u Brna. O doprovod se postará plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského.

František Maňas zemřel 21. prosince 2004 ve věku 83 let. Kromě dnes často zmiňované starobrněnské dvanáctky spolupracoval během svého života také s Moravankou Jana Slabáka a s dalšími špičkovými moravskými kapelami, které mají dodnes jeho skladby v repertoáru. To je důkazem toho, že hudba Františka Maňase je stále aktuální a věřím, že odkaz tohoto velkého moravského skladatele si budeme připomínat ještě hodně dlouho. S polkou Potají v podání Štěpána Mátla a Marie Řezáčové se s vámi loučí a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Karlových Varech. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, Špalíček lidových písní.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Teď vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. Také si z výletů a dovolených rádi přivážíte nejrůznější suvenýry. Představte si, že i ve sbírkách Národopisného muzea Plzeňska se nacházejí rozličné druhy upomínkových předmětů, a to sakrálního i světského rázu. A právě na ně se podíváme v dnešním špalíčku. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

pokud bychom chtěli suvenýry ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska chronologicky seřadit, tak mezi ty nejstarší se řadí památky donesené z poutí na svatá místa. V okolí Plzně nejčastěji cesty vedly na Příbramskou svatou horu. A nejedná se přitom jen o svaté obrázky, požehnání v rámečku, která v domácnostech visívala nad vchodem do hlavní místnosti. Naši předkové si často přinášeli také skleněné a porcelánové nádoby s obtisknutým panoramatem daného místa. Nezřídka kdy se jednalo o druhojakostní produkci, jejíž hodnota byla zvýšená pod rukama válečných invalidů nebo příslušníků církevních řádů přerodem na suvenýr. Záhy také severočeské sklárny začaly produkovat skleničky už s výrobně profilovanými nebo malovanými štítky. No, stačilo pak krasopisem pouze napsat konkrétní název místa nebo příležitosti a turistický artikl byl na světě. Obdobný proces provázel i vznik drobností, obvykle šperků v podobě prstýnků anebo přívěsků.

Součástí cestování bývalo v minulosti i zhotovování upomínek vlastníma rukama a fantazií. Ve sbírkách Národopisného muzea Plzeňska se nachází třeba soubor tří ze dřeva soustružených stojánků na vajíčka se slánkou a pepřenkou s podomácku lepenými obrázky měst. Nebo pohlednice, ty se často druhotně používaly k výrobě šitých krabiček. Velké oblibě se těšily také štítky na turistické hole. Jejich výhodou bylo, že turista mohl mít vzpomínky vždy sebou a dávat svoji zcestovalost na obdiv. V muzejních sbírkách se jich také několik nachází a od pohledu se jedná o kousky, které se svými majiteli zažily mnoho dobrodružství. Jejich dřevěná těla jsou totiž posetá kovovými štítky s nejrůznějšími lokalitami.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes z Národopisného muzea Plzeňska. Konkrétně se dnes věnujeme suvenýrům, tedy upomínkovým předmětům ve sbírkách. Nad některými předměty se dodnes vznáší odér luxusu. Například z 80. let 19. století pochází koženková peněženka, která je zdobená mozaikou z karlovarských nerostů, hlavně tamního břídlovce. Polovinou 19. století je datovaný lept dívčího poprsí pařížské provenience na zadní straně s nápisem Souvenir de cœur, tedy suvenýr od srdce. Ale o tom, že proces vzniku nemusí být vždy komplikovaný, svědčí například také vyšívané pouzdro na brýle s ozdobným, avšak prostým nápisem Souvenir. Pokud se naopak podíváme, co pěkného si přivezl Ladislav Lábek z fronty první světové války, tak to jsou velikonoční oplatky od Haliče a jedna obdélná zvyčina u Pomořan z prosince 1916.

události, u kterých se očekávala nebývalá návštěvnost, například sokolské slety a hospodářské výstavy, si také žádali speciálních předmětů. V této souvislosti se objevují například hedvábné tištěné šátky, hrníčky z počálky s motivy upomínajícími například na národopisnou výstavu československou v Praze 1895, jubilejní výstavu 1891 a nebo všesokolské slety. Plzeňské události připomíná třeba šálek s motivy 6. dělnické, živnostenské a hospodářské výstavy v Plzni, která se konala v roce 1938. A takových zajímavostí ve sbírkách Národopisného muzea Plzeňska je daleko víc. Za poskytnutí materiálů pro dnešní špalíček do muzea děkuji Adéle Šmausové. A pro dnešek už se rozloučíme. Pokud také máte doma krabici se suvenýry, tak ji rozhodně opatrujte. Mohou vám ještě dlouho dělat radost a vyvolávat vzpomínky na hezká místa a konkrétní momenty. Pěkný a klidný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oprava mostu u Staré Chodovské na Sokolovsku se komplikuje. Rekonstrukce vstupní brány na zámku Valeč na Karlovarsku skončí v příštím roce. Česko bude znovu udělovat krátkodobá víza některým Bělorusům. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Hana Zubková. Rekonstrukce mostu mezi Vintířovem a Břesovou na Sokolovsku skončí později, než stavbaři předpokládali, především kvůli skrytým vadám původní konstrukce přemostění. Krajská správa a údržba silnic chce most dokončit nejpozději v závěru letošního roku.
2: Vážné poruchy v konstrukci mostu odhalila důkladná diagnostika až po odstrojení původní konstrukce. Pokračovat tak bude uzavírka, která komplikuje dopravu vytíženého úseku mezi Vintířovem a Vřesovou. Podle údajů silničářů tudy za běžných podmínek projede více než 1600 vozidel denně, včetně autobusů a nákladních aut. Ze Sokolovska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: S opravou vstupní brány pokračuje zámek Valeč na Karlovarsku. Práce byly nutné, protože brána byla ve špatném stavu. Po odkrytí vrchních vrstev omítek navíc dělníci zjistili, že kameny, ze kterých je brána složená, pocházejí z různých období. Opravy nebudou jednoduché, proto je zámek rozdělil do dvou etap, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
3: V letošním roce opravujeme to nejnáročnější, to jsou dva barokní pilíře, respektive pilíře se skládané hlavně z barokních prvků a na nich se nacházející dvě erbovní věže, dvě heraldická znamení, protože celou tu bránu nechal dávat dohromady v roce 1892 tehdejší majitel Valče hrabě Vincenc Tun Valcasína a jeho erbovním znamením byla věž a právě proto se na té bráně objevují i dvě velké čistě bílé pískovcové věže.
0: Za rekonstrukci zaplatí zámek 1,5 milionu korun. Část Bělorusů si bude moct zažádat o krátkodobá víza. Nařízení dnes schválila vláda. Týkat se to bude lidí, kteří jsou přímými příbuznými Čechů nebo Bělorusů s dlouhodobým vízem, případně povolením k pobytu v Česku. Přímí příbuzní jsou hlavně rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata. Oproti současnosti stát nebude posuzovat věk, péči nebo závislost na výživě. Novelizace podle ministerstva zahraničí vychází vstříc některým návrhům běloruské opozice. V Nigérii havarovalo armádní letadlo. Na palubě bylo 32 lidí. Podle nigerijských úřadů se našly trosky letadla a začaly záchranné akce. Informace o případných obětech zatím nejsou k dispozici. Letadlo bylo na pravidelné cestě ze státu Edo na jihu země do nigerijské metropole Lagosu. Havarovalo zhruba v půlce trasy.
1: Sport.
0: Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour desky. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří taky na lednový světový šampionát do 23 let. Kvůli věku je to jeho poslední šance získat na tomto šampionátu medaily.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne v údolích místy mlhy, večer pak přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, odpoledne většinou dobré a biozátěž na prvním stupni, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 u Stružné na Karlovarsku nedaleko od bočky do Žalmanova se došetřuje nehoda osobního auta. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste přišla do Hezky česky se slovem plnohodnotný. Tak, to je věc názoru, co je a není plnohodnotné, ale v poslední době se hodně objevuje spojení plnohodnotná válka, plnohodnotná invaze.
2: Já mám pocit, média to rozšířila, když přišla ta ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. A začalo to být pojímáno jako vlastně neutrální popis toho, že to není anexe na jedno místo, ale kompletní na celý, v plném rozsahu. A já si nemůžu pomoct, ale já pořád cítím to přídavné jméno plnohodnotný, jako hodnotící, jako ano, něco kladného.
1: Je to tak, protože je to hodnota a hodnota znamená
2: něco dobrého.
1: Něco dobrého, něco plusového.
2: Tak, to slovo od jakživa se tu používalo třeba ve spojeních plnohodnotný zdroj, plnohodnotné dílo, zkrátka něco, co má plnou hodnotu, je to dostatečně kvalitní. Ale je fakt, že se to ujalo jako nehodnotící slovo.
1: No a kdybychom chtěli postupovat správně, tak jaké synonymum správné byste našla?
2: No tak já používám válka v plném rozsahu, případně ten původní překlad, řekněme, protože původně je to z angličtiny, ale do ruštiny a myslím si, že z té ruštiny do češtiny to přišlo. A v té angličtině full scale a pokud šlo o full scale war, tak se to překládalo jako totální válka.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
3: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
4: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
3: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
5: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
3: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
6: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
3: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
7: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
2: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jeho Češi se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávě.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Mm-hmm. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jíle, to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký, jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prce, jak mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let,
2: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: Teď
1: to,
2: už
1: tak,
2: ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka, to si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to
2: dobře.
1: To není tak špatný.
2: Zdravím Lucku. Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne. Tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak ježiš, ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Corantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili a já wow, protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu nebo z internetu a nebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve
3: Stardance.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: chci
3: no,
2: taky zeptat.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by... co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Maho, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový blé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že byl jako vystavený, jako a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Maholenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka, tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No
3: ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no, to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřan, taky špičkový zase standardák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, co jsem jenom prostě ponořila do náručí a kyčle. A najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám na to, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, myslím, no ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. Tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachrovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně.
2: Honzí Krévaj.
3: Honzí Krévaj, tanečník. Par excellence. Ten dělal krvinku, vej, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jsi dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: je herečka Maholina Bočanová.
1: Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různá, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen. Ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
0: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní, důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba

0: zase překlenula se přes ty hrůzy, které tady nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhle těm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose. Život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, že jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, no, odmítáte platit QR kódy, no, neumíte jako, si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
0: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
0: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
0: to mě
1: vlastně,
0: baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
0: moderní
1: technologie.
0: To mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
0: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
0: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
0: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
0: jo,
1: a taky,
0: je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
0: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila jsem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
0: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravit maminku.
0: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malé. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
0: jednou. Ahoj,
1: čau.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak to se cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá, ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem pro voli při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí, a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přestěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas valašské slivovice a borovičky daleko za hranice Moravy.
4: Před námi stojí láhev vizovické slivovice z roku 2017. Ta slivovice to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není slivovice jako slivovice.
5: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
1: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
5: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
4: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také kde zraje.
5: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
4: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
5: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
0: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Bizovic. Byl například zakládajícím členem Bizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála 30 let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou příjmovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení. Nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2-3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si jí mění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přes kvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta 70 by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou. Naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě pro to buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů a v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými pálenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 8.

0: 15-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít, obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudetským Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra, ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let.
2: Bohužel musím říct ne, je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér, potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech, ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
0: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let a říká, kdy to bylo včera.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7 000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na Divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, Všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil. Teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní.
Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeejům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčil zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nůže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila.
Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil, hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra.

0: a ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
1: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. Opravdu umíte jezdit na koni?
0: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
1: Chcete to zkusit?
0: Proč ne?
1: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
0: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
1: Kde jste se naučil krotit koně?
0: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
1: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
0: Co na mě může vidět?
1: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
0: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat. A tak jsem poznal slavného westmana Sema Hawkinse. Tenhle westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
2: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš Greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu Sam Hawkins taky bude líbit.
0: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
2: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
1: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde, Seme.
2: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
0: Odjezd? Kam mám jet?
2: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
1: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
2: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
1: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
0: Ale Mr. Henry...
1: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
0: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
1: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný Greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parr

nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných vestmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem Saint-Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 servejrové, chovali totiž vřelou náklonnost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sema Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: 머리 셀 마이스
1: 너희의 김세를 셨다면 러스트루시는 서정에 났어 아예스테스테미 포스트루시는 이스코젠
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvér mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí! Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White. Vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
3: Dobrý den.
4: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
3: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
4: To vidím, opilí, jak zákon káže, do jednoho.
3: Hned je zbudím.
4: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou těhle tři muži?
3: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
4: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
3: Stalo se něco, Mr. White?
4: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
3: Přeháníte, pane.
4: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
4: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
3: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
4: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
5: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
4: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
5: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
4: Inženýr, jako vy.
5: A vy pracujete tady na tom úseku?
4: Víte dobře, že na sousedním.
5: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
4: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
6: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
4: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
6: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
3: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
5: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
3: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
5: Hitlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
7: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
3: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
7: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
5: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
3: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
4: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
4: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
3: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
4: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
3: Je tu sem, Will a Dick.
4: No tak mě alespoň doprovodíte.
3: S Bancroftem už mluvit nechcete?
4: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kyovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví. Přátelé.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá klupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vryl do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši klupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No. No je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já. Jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer, z Prahy zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak jest ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil, teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tady rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem byti vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste zapřemýšlet, popřemýšlet hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo. Tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžku, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně, zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. Koho tady máme, kdo je na první návštěvě, tady je Honza, kdo je na druhé straně. Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žluťoučka.
0: Nevadí. No, ne, to ne, to, vada na kráse možná, ale na chuti.
1: Takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi jen ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád mluvil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo.
0: Ať se vám daří.
1: Můj příspěvek.
0: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří. A
1: vám také.
0: Vy ostatní, nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady je Rej z Jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl v nemocnici kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétně, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psaný dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ve začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu. A zapsal ji asi po dvou letech. Takže to bylo první překvapení. A pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v Legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch Legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastydil třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám to přečtení.
0: Byl jste naladěn. Chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzaly národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu národní. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Vidíš, tady to máš. Udav se, udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve Středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od...

0: posílat. Nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé. Moc děkuju. Vidíte to? Dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo a vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Peťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska. Tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena, až Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio. Protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: No, do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jo, jenom 92, 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, vlastně ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten to se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale to já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan ne. Posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasávala, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Mm-hmm. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se z toho ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem si s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak,
0: tak.
1: Jinak archiv mám prostě spíš... ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme

0: to si pamatuju, to byly prostě, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mě taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahý.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale ze strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuji.
1: Máme i Ježíš, jak se tomu říká. To nevadí. Tak...
0: Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, s Aše nikoho neznám.
1: Toto víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat. Budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: užívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazujím. V e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si, no nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení, žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel, teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí, snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky... Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... já nevím, jak se to... kontakty na různý prostě ano. Organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavili, no, ale jako už jako v podstatě ničemu, no.
1: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu. Jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař nebo prostě různý takovýhle jako nějaký jako důležitější pro mě jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, no, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: Já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem mu přijel zavolat, tak jsem musel počkat, až, řeknete.
1: Děkuju, Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A můžete něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkoumám si třeba jakoby ty, nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra jako do metra jako do
1: lítačku, lítačku, ano.
3: Takovýhle, no lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostormetrů a takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, Božková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz. Tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji. Já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám. Jo, podívej, tady další. Ježiš, to se sem zamíchalo omylem. Odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný.
1: Tak.
0: To já ti dám řidičák, abych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše... Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl, ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole? V újezdu nad lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
2: Tady je Svaťka z Brna.
0: Zdravím, Svaťko.
2: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
2: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
2: Tenkrát se 20 korun platil.
0: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
2: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak nevadí, on žil.
0: No, jasně, jasně. 20 korun.
2: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
2: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spitujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle kloučíte?
2: Já nedělám, já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
2: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80 let?
2: Prostě.
0: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
2: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by tam byl vůbec prostor.
2: Ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
2: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten
2: podle let.
0: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší, víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
2: To teď opravdu ne.
0: Mm-hmm.
2: To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano, povídejte.
2: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc.
0: Mm-hmm.
2: To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
2: Jo, platil. Podle
0: řádně.
2: Těch složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co se... Já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy... Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy, zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
2: Tak. Taky, dobrou noc.
0: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavci.
2: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmeninového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodů taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale nikdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože jí babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, tom byl vyučený truhlářem, mm-hmm. Jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. Jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klitzpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížkou, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
1: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby ano.
0: Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více do školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy. A to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte dál.
1: Už si to převzala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to, jasně.
0: Zajímá, to je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce, najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s tím nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme von a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem kontesa, což je úplně směšné jako.
0: Kontesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby jsme byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem von.
0: Takže máte von Rypák nahoru, nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Mm-hmm. Jsem ráda, že jsem vás taky chytla, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. Volala se na nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
3: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. Mm-hmm. A jsem říkala, že budete v jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že budete mít servis.
0: No, dobře, tak já jsem nevěděl. Já nevěděl, to jako, jak, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako jak se chovají, ale těším se. Už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
3: No, to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlovy Studánky. Hmm. Ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu. Potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rysocké hory a Tančírnu a Radši údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Mm-hmm. Říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni prajděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané, se způsobem si já teda osobně myslím.
0: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
3: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc a hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
0: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: archivnictví, je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady nás skákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografií. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. V dobrém.
1: Děkuji, děkuji. No. Tak já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, schválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák.
0: Ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji strýc a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi, protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadval na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našimu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ji ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc. Říkám, to bylo jen...

to je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického, nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém klidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině, Malovaný džbánku, taky stojí za to.

0: zdravím já, Marie, dobrý.
1: Další Maruška, zdravím vás.
0: Hele, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom Domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1202.
1: Ano.
0: A v Brně a měl ten Domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsi mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten Domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta, že má za povinnost se o něj postarat.
1: Vážně?
0: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad. Ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
1: No,
0: když to měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to, máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
1: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
0: Jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války. Takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
1: A důvod?
0: Tak mi vystavili nový.
1: Jakože byl dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
0: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
1: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Kiebel, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
0: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
1: Ano.
0: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu.
1: Jo.
0: Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná. Každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek, vzhledem k těm mzdám. A byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
1: No.
0: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
1: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že? I když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mně přišlo docela zvláštní.
0: No proč?
1: Ne, mně to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
0: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
1: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
0: Ale ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
1: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
0: Ne, my jsme byli to domkaři.
1: To znamená?
0: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
1: Jo, jo, jo.
0: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nezdědili, protože za těch 400 let to asi prošustrovali.
1: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
0: Nic, tohle bylo v Ostrova. V ostrově u Macochy.
1: Jo, takhle.
0: No
1: tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
0: Ano, no.
1: Takže
0: asi,
1: nic. Tam to mělo rychlý spát.
0: No, ano, tak. Ale víte co, já si se řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky.
1: Ne. Tak...
0: Po

0: starý důchodce.
1: No tak.
0: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
1: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obliče.
0: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně taky moc hezky a ať se vám všechno daří.
1: No vám tak, taky, naschledanou.
0: No, dobrou noc.
1: Kde kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze. Jo, je, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě bota jménem Merichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba. Dynamit, dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Zastavují rádio Radek z Horského Hradiště.
1: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadal jenom do nějakého roku 1850, ale to já bych chtěl, promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
1: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali v nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle spolu mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já nejde 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že nebo že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili uložené, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, no, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělníka, tatínek, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
1: To je fakt.
2: Tímto jsem chtěl pane Macone přispět jako do toho příspěvku dnešního.
1: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: Že opravdu ta fotografie, když se založila toho albumu, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mě zachované ty fotografie, to je velice důležité.
1: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dává všitky.
1: Jo, já taky mám od toho lidi přesně a bojím se.
2: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
1: A ty umělé růžky černé.
2: Tak to už je úplně, když jsme byli malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to byly moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoune, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě to bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
1: Já velmi.
2: A oni se někdy potvory odlepovali.
1: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže... Takže tak. Radku, děkuju. Jo, přeju vám dobrou noc. Ať se daří, bylo to k tématu.
2: Já děkuju, že jsem se mohl vyjádřit.
1: Ano.
2: Pane Macoune.
1: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám. Hezký zbytek večera a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovi příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nehty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného. A Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste v jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu pře Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnadil a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání? Kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas. Kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No jej, to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte, ještě ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostala vynadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa. No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, když jsme, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte. To je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny. Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Takovej, no, je to takový dozlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzně a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojař a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo Slanýček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prý Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití vůbec, tak užívejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože Přimouřené oko, Sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo. Hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle, 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že z toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou, na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal, sám nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěřit se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty, syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrže ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mě dobré a Burgundskému nezadá. Nuž tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cvíku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ač chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To co tvá, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému, kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval... Když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Ach. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já? Marnivána Jirka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu, proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí. A nyní se tam... triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku, pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: V našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
1: Jste tak milí.
2: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
1: Vynechal jste komickou starou?
2: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
0: A také nikdy nebudete.
1: Pane...
2: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
1: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
0: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
2: Marfo Petrovno.
0: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
1: Jste tak milý, báječný, skvělý.
0: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
1: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
2: Marfo Petrovno.
1: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
0: Vy jste...
2: Netušili jsme, že...
3: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
1: Prosím.
3: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
0: Jak jsme jen mohli?
2: Malé fopa, no což. Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
1: Pán si žádá mé foto.
2: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
1: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
2: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
1: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
2: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
1: Ale na představení přijdete, že?
2: Jistě. Naschledanou.
1: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to. Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako to má v tom thrilleru. Že? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako beznohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký. Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez
3: ten
4: obraz, odejít.
3: Bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky právě, když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor. Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připraveni na výstup a on říká: Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká: Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká: No, to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká: No, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl: No, tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient: Ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řídícího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
7: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
6: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Mm-hmm. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
7: Jo.
6: To je přece, děkuju, no. To si nevymyslíš.
7: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapi v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40. Tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
8: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spal. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
7: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako do dupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smichy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo? A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.
3: Děkuji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,